Krásné ráno nebo dobrou noc, posloucháte Rádio Blaník, už máme 4. července a narozeniny by oslavil Valdemar Matuška. Terezo. Zpěvák s úžasným hlasem a držitel vůbec historicky prvního slavíka. Až po něm měl slavíka Karel Gott. No a Valdemar Matuška se narodil 2. července roku 1932 v Košicích, tedy na Slovensku. O 15 let později se narodila zase pro změnu jiná zpěvačka. Praze Ivone Přenosilová, která tedy se narodila úplně ve stejný rok, kdy se stalo ve Spojených státech něco, o čem se mluví dodnes. U města Roswell v Novém Mexiku ve Spojených státech, pozor, tam našli údajné zbytky mimozemské kosmické lodi. Nikdy to nikdo nepotvrdil, ale tolik filmů, kterých o tom bylo, třeba celá řada Act X, anebo všechny sci-fi filmy Tajemné, ty nám párkrát zamotali hlavu a nedali spát. Teď doufám, že budete spát hezky, pokud se tedy chystáte spát, a pokud naopak chcete být vzhůru, tak vám přejeme dobré ráno. Jdeme si hrát hezky česky.

0: Baník.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Kloví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do voka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy večerový, to nás děsně baví. Je to tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gum od potvrdy děk nevystřelat bokom. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, místy se objevují přehánky, déšť a také místy bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou polojasná, na východě zpočátku až zatažená, ojediněle bude pršet, můžou se objevit opět také bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ty nejoblíbenější, které znáte.
3: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
3: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
3: Hezky česky na Blaníku.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: než to vlastně je.
1: Krásné ráno nebo dobrou noc, už máme 2. července, no a dnes by svoje narozeniny oslavil zpěvák, který měl tyto hity. No to jste poznali hned, no jasně, Valdemar Matuška. Růže z Texasu, Jo, třešně zrály, nebo Slavíci z Madridu. To byly velké hity právě Valdemara Matušky. No a neměl jsem tu čest povídat si přímo s Valdemarem Matuškou, ale jeho žena navštívila asi 2 roky zpátky Rádio Blaník a povídali jsme si i o tom, jak v 80. letech byl Valdemar Matuška zakázaný, protože emigroval do Spojených států.
2: To bylo tak, že Valda měl tady takový problémy, že mu říkali, co může zpívat, co nemůže zpívat. Lidi říkají, proč utíkal, když tady měl všechno. Není všechno jenom, že měl auto, barák, jo, ale ta cenzura byla i na slova. Mm-hmm. To věděli i textaři, který slova nesměli používat. Takže když jsme byli na takový dovolený, kam jsme jezdívali na pozvání mýho bráchy, který se legálně vystěhoval v 60. letech, a Valda říkal, já si myslím, že bychom neměli jet zpátky, protože nějak předtím pár dní dostal do schránky jenom takovej lístek, že to, co se dělo v 60. letech, jak dostával zákaz zpívání, že se to na něj chystá, že se nemůže podepsat, že je u zdroje, protože někde se na něj chystali, že mu zase dají zámaz. A tak říkal, já bych tam se nevracel, ale je to na tobě, já už tam nikoho nemám, no. Tak jsme se dohodli, že se nevrátíme.
1: Tak to bylo s Valdemarem Matuškou, který pak přijel po roce 89 opakovaně k nám do České republiky, původně samozřejmě do Československa, a zpíval, jak se dalo a kde se dalo, třeba v Lucerně několikrát. Valdemar Matuška, narozený tedy roku 1932, právě 2. července, zemřel roku 2009. No a na Blaníku na něj budeme dnes ještě hodně vzpomínat a pouštět jeho písničky. Teď dáme úplně jinou. Hrajeme si hlavně hezky česky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, místy se objevují přehánky, déšť a také místy bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou polojasná, na východě zpočátku až zatažená, ojediněle bude pršet, můžou se objevit opět také bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Krásné ráno a nebo dobrou noc. Dnes už máme 2. července, je čtvrtek a svátek slaví Patricie. Je to ženské jméno latinského původu od slova Patricius, což znamená urozený. Těchto žen a dívek jménem Patricie je u nás zhruba 3 500. Je to celkem vzácné ženské jméno v naší zemi. Dokonce pokud bychom to brali podle pořadí četnosti, tak je až na 255. místě. No a teď pozorně poslouchejte. Trošku tajemný den. Tak já udělám atmosféru. To je znělka z Act X. Ano, světový den UFO. A to proto, že právě 2. července roku 1947 se poblíž města Roswell v Novém Mexiku stalo něco, o čem se dodnes povídají různé příběhy. Podle mnoha konspiračních teorií patřily mimozemské lodi trosky, které tam nalezly místní obyvatelé. Dodnes o tom jsou pouze nějaké různé povídačky, ale skutečný důkaz neexistuje. Tak pokud jste náhodou viděli něco nadpřirozeného, mimozemského, tak o tom můžete ráno říci Petrovi Slivovi a Adéle Zahradničkové, protože to bude jejich dnešní téma. A teď už zase hezky česky.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio

0: očekávané události.
1: Krásné ráno. Je čtvrtek 2. července. Dnes má svátek Patricie a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Kulturní středisko na Fialce v Říčanech u Prahy hostí o 6. večerní zahájení putovní interaktivní výstavy a hry Poznej Evropu. Expozice představuje evropské země, jejich kulturu, tradice a zajímavosti. V Jihlavě začíná v parku Heulos hudební festival Vysočina Fest, který potrvá do 4. července. Ve Frýdku Místku se můžeme těšit na otevření nové části lesoparku Marlenka, nově vybudovaného vodopádu. V 5 odpoledne proběhne zahájení výstavy Když byl kámen nad zlato v muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně. A v 9 hodin dopoledne proběhne zvedání a osazování segmentu mostovky, nové lávky pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomaty nad Labem a Hradištkem. Jednotlivé díly budou pomocí jeřábu z pontonu vyzdvihovány a usazovány na vysutá lana nad řekou. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Dobré ráno, je tu pátá, vy posloucháte Rádio Blaník, před námi česká hodinka, hrát si budeme jenom hezky česky. Za chvíli tady české písničky pro vás a teď se podíváme na to, jak bude.
1: Rádio Blaník, počasí.
5: Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na východě zpočátku až zataženo, ojediněle ještě s deštěm. V Čechách teploty do 26, na Moravě to může být 29 nebo 30 stupňů Celsia, a to na té jižní. Já vám přeji hezké ranko.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
5: Na cesty se vypravíme ad jedna s Janem Rýdlem, naším dopravním expertem, a povíme si, co tady bylo v úterý odpoledne. A na cesty také s Vlastou Sukem jel k moři, kam se vypravil, jak je tam, kolik tam co stojí, tak to vám prozradí v téhle hodince. Já popřeji hezké ráno a pojďme si hrát.

0: Ráno plné pohody a písniček těch českých, to je ráno mezi 5. a 6. Mezi 6. a 9. už dobré ráno s Petrem Slívou a Adélou Zahradničkovou. A teď v tuhle chvíli vyrážíme na silnice a máme jednu zprávu od Honzy Rýdla. Honzo, o čem to je?
1: U Panenského Týnce tam už jsme převedli dopravu na hotovou polovinu dálnice. Víte, že tu dálnici tam stavíme ve 105. původní silnice první třídy. To znamená, nejdřív jsme postavili půlku, to jste nás sledovali z té rozbité jedničky. Teď jsme vás šoupli už na tu hotovou dálnici a přes svodidla vlastně budete teďka necelý rok sledovat, jak budeme stavět tu druhou půlku. Takže příští léto předpokládám, že už pofičíte kolem Panenského Týnce pěkně šupy šupy po D7. Nezapomeňte na dálniční známku.
0: Jasně, a šupy šupy, pojďme si dál hrát.
2: Radio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.
0: Tak skvělé ráno a hezký poslech vám všem přeje Martin.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, na trně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Pěkně ráno posloucháte Rádio Blaník, hrajeme si mezi 5. a 6. jenom hezky česky a tak se nedivím, že máte naladěno. Za chvíli další pohodovky pro vás a také se vypravíme na cesty. Kolega Vlasta Suk vyrazil na dovolenou a kde je právě teď? Teď po ránu, kde se nachází? Já mu zavolám, protože slíbil, že mu klidně po ránu mohu cinknout, tak za malou chvíli zkusím oslovit, kde je a jak se tam má. Připraveny jsou také další ranní zprávy a podíváme se krátce i na počasí. Já vám přeji hezký den a pohodové ráno. Námi.
1: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
2: Na co?
1: Na naši fotovoltaiku.
2: To je pravda, přitom pracuje každý den.
1: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
2: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
1: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
2: A kdo se o to postará?
1: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno. Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
2: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Valašsko zasáhly extrémní bouřky. Přívaly vody způsobily lokální záplavy, sesuvy půdy a zastavené vlaky. Největší potíže měli obyvatelé Karolínky a Velkých Karlovic. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Vídeňní boxy využívá skoro 88% Čechů. To je čtyřikrát víc než před 5 lety. 153% je používá několikrát měsíčně. Denně pak do boxů chodí necelé 1% populace, tedy kolem 100 000 obyvatel. Snížení teploty má v Hradci Králové přinést zeleň a šetření s dešťovou vodou. Počítají s tím už chystané opravy ulic, veřejných prostranství anebo školských budov. Tenistka Kateřina Siňáková nebude obhajovat wimbledonský titul ve smíšené čtyřhře. Světová deblová jednička nefiguruje v rozlosování soutěže, které zveřejnili organizátoři na webu turnaje. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes nás čeká slunečný den s minimem srážek. Zpočátku bude většinou polojasno. Ráno se můžou objevit ojediněle i mlhy. V jeho východní polovině území bude zpočátku ještě oblačno a zataženo a na východě může ojediněle i slabě zapršet. Během dne pak hlavně na horách s malou pravděpodobností se budou vyskytovat přehánky. Večer pak bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 29 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: S pohodovým ránem čtvrtečním 2. července je s vámi Rádio Blaník a s ním také Martin Císař. Já vám přeji krásný den, dobré stávání, ještě dneska, zítra do práce a potom třeba na dovolenou. Jo, tak to je paráda, to bych vám přál. Já si ještě chvilku počkám, zhruba 14 dní, nicméně kolega Vlastasuk, ten už vyrazil. A kde a jak se tam má, to nám prozradí právě teď. Vlasto, vítej.
2: Martine, ahoj, zdravím tě vás všechny posluchače Blaníku, krásné ráno. Já jsem na dovolené v Chorvatsku a zatím děkuji, že jsi mě zavolal, abych posluchače pozval právě na místo, kde se nacházím, protože tady nejsou taková vedra jako třeba dole ve Splitu či na Macharské. Já jsem na Istrii, tohle město je Poreč a je tady příjemných 30 stupňů ve stínu, což je perfektní. Moře teplé, zhruba 25, dokonce si myslím pocitově, že na břehu je až 27, 28, jak jsme tak tady zjišťovali, takže naprosto ideální věc.
1: Co mě zajímá, Vlastíku, co tam třeba stojí takové pivo, nebo pokud půjdu do restaurace na oběd, co zaplatím?
2: Všichni mě strašili, že to pivo stojí třeba 200 korun. Takhle, když si dáš pivo na hotelu, tak musí posluchači počítat s tím, že zaplatí třeba 3,5 eura 4, což je v přepočtu nějakých 120 korun. Není to ideální, ale když si dojdou někam do samoobsluhy, tak tam si dá sehnat za euro 50 za 2 eura, což je trošku dražší než u nás, ale těch 60 korun si myslím, že taky není vůbec špatná věc.
1: Ty jsi jel po dálnici chorvatské, jak se tam platí za dálnici? Jsou tam dálniční známky, nebo jsou tam takové ty turnikety, anebo snad mýtné brány?
2: My jsme jeli vlastně přes Jižní Moravu, takže v Mikulově do Rakouska je potřeba si opravdu třeba rakouskou dálniční známku zakoupit v předstihu, občas jim to tam zazlobí, takže nepřijde ten mail, který má přijít. To se mi stalo vlastně v loňském roce, takže je opravdu potřeba vychytat, aby přišel ten závěrečný mail, aby vlastně posluchači měli platnou dálniční známku v Rakousku. Slovinsko taky dálniční známka, ale v Chorvatsku jsou mýtné brány, takže tam přesně, jak jsi říkal, přijedu, dostal lísteček, jak budu vyjíždět, zaplatím a jedu dál.
1: Vlasto, děkuju, že jsi si udělal chvilku na ranní vysílání Rádia Blaník. Já možná upozorním, já mám kamaráda. Ten projížděl rakouské tunely, a to možná poslouchej dobře i ty. On si natáhl jistou aplikaci, ta aplikace vlastně načítá těsně před tím tunelem, takže za tři tunely zaplatil a ze čtvrtého mu to nestrhli. No a stalo se mu, že mu za 2 měsíce přišla pokuta 200 euro. Tak na tohle je potřeba si dávat taky pozor, no.
2: Ano, určitě.
1: Tak děkuju, Vlasto, měj se hezky a krásné ráno do Chorvatska.
2: Díky moc, měj se krásně a zdravím všichni posluchači Blaníku. Ahoj.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: České rádio.

0: Město Beat a Olympic na Blaníku. 5 minut před 6 hodinou a po 6 vás čeká Helena Vondráčková. Taky Lucie Vondráčková. A to byla rodinka a teď Dalibor Janda. Hezky české na Blaníku celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno, přeje Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme dnes zpočátku zvětšenou oblačnost, na východě regionu s doznívajícími srážkami. Od západu se ale bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty naměříme v nížinách od 23 do 27 stupňů Celsia. Na horách to bude mezi 19 a 23 stupni. Toliko počasí, na řadě je Monika, ta má zprávy.
3: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Beskydy mají za sebou náročný večer i noc. Vědci prozkoumají vodní faunu na Krušnohorsku. Českým tenistům se zatím na Wimbledonu daří. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Jak už od nás víte, v Beskydech řádily extrémně silné bouřky. Zasáhly hlavně Valašsko, kde přívaly vody způsobily lokální záplavy, sesuvy půdy a zastavené vlaky. Největší potíže měly obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic. Voda podemlela trať mezi Halenkovem a Velkými Karlovicemi a převalila se přes několik desítek domů. Hasiči čerpali vodu ze sklepů i garáží. Zachraňovatelé museli také jedno auto při sesuvu půdy. Vědci zahajují rozsáhlé mapování ryb na Krušnohorsku. Chtějí totiž zkontrolovat kondici vodní fauny v místech, které byly dříve enormně zatížené průmyslem a klimatickými změnami. Jak budou měření probíhat, popisuje za Biologické centrum Akademie věd Daniela Procházková.
6: Během terénních prací budou vědci u každé ulovené ryby určovat druh, budou je šetrně měřit a vážit. U části pstruhů obecných budou dělat detailní parazitologické vyšetření a u dalších odeberou malou část ploutve nebo vzorek slizu pro genetické analýzy.
5: Sledovat budou také základní parametry kvality vody a nainstalují zařízení pro dlouhodobé měření teploty. Státy Evropské unie vyrobily 45% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Je to objem za první čtvrtletí a meziročně to představuje nárůst o skoro 2,5%. Podle unijního statistického úřadu Eurostat je v čele Dánsko, na poslední příčce tabulky je Česko. Hned tři české tenistky postoupily do třetího kola Wimbledonu. Druhým kolem tak prošly Krejčíková, Muchová a Bartuňková a dnes o třetí kolo zabojuje celkem pět Čechů. Na trávě se představí Lehečka, Menšík, Nosková, Bousková a Plíšková. Ta vyzve od půl třetí Polku Švijatekovou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, dáme se do toho. To dnešní ráno už je čtvrteční a má datum 2. července. Patricie mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší a za půl minuty bude 6.

0: Smoky v dobrém ránu na Blaníku, větráte? To je dobře. Ono to bude asi ještě nějakou dobu trvat, než z domu a bytu vyvětráme to naakumulované horko. Po tropických dnech si teď na pár dní od vysokých teplot oddechneme, jenže meteorologické modely už naznačují, že do západní Evropy se o víkendu znovu začne tlačit velmi teplý vzduch a příští týden by se další vlna veder mohla přiblížit i k nám. Jak silná bude, to zatím teda vůbec není jisté. Za extrémními teplotami stojí takzvaná tepelná kupole, oblast vysokého tlaku, která funguje jako poklička na hrnci, horký vzduch drží při zemi, slunce má volnou cestu a teploty potom šplhají hodně vysoko. Odborníci navíc upozorňují, že po té první vlně veder je krajina vysušená, takže se při případném návratu horka může země rozpálit ještě rychleji než minule. Tak si těch příjemnějších dní užijte naplno a jestli jste ještě nestihli uklidit větrák nebo nafukovací bazének, tak možná bude nejlepší nechat je pěkně po ruce. Jo, a pozor na cikády.
1: Zlatý tvoje chrápání. Ty cikády jsou jako krávy.
0: Tak možná k tomu větrání teď pomůže i vítr Lucie Vondráčkové a jak to bude dneska, o tom na Blaníku za chvíli. Dobré ráno.

0: Vítr, tak to byla předpověď počasí Lucie Vondráčkové. Morava má za sebou teď hodně dobrodružnou noc. Jak to bude dál s počasím, tak na to se teď Adelka zeptá tam, kde o tom vědí nejlíp.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Přeji vám příjemné ráno a jak to dnes bude vypadat s počasím, tak to probereme s Petrou Sýkorovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, tak aktuálně máme většinou jasnou až polojasnou oblohu. Ojediněle se vytvořily mlhy, trochu více oblačnosti je v jihovýchodní polovině území a na krajním východě se dokonce objevují ojediněle přehánky, ale i v těchto částech republiky se bude během rána to počasí vylepšovat. Aktuální teploty se pohybují od 18 do 13 stupňů Celsia, ojediněle během noci klesly i na hodnoty kolem 11 stupňů. Během dne bude většinou polojasno, zejména na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky a potom večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Maximální teploty budou od 22 do 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až do 29 stupňů.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, ale my vám přejeme pohodový den nezávisle na počasí. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít a my vám pomůžeme. S tím, aby to bylo co nejpohodovější. Tady Elána Člověčina na Blaníku. Bude 6:45.

Fate of Ophelia, Taylor Swift. Na Blaníku. Včera jsme vás informovali o povinné registraci psů, která začala platit od včerejška. Jedna psí zpráva doputovala i ze sousedního Polska. A co se stane v Polsku, to se jednou možná stane i u nás. Možná se to právě stane, protože v Polsku řeší, jestli by za pacienty do nemocnic mohli chodit jejich vlastní domácí mazlíčci. A já si myslím, že u nás máme ještě více domácích mazlíčků než v Polsku na počet obyvatel. Cílem je umožnit lidem, kteří jsou vážně nemocní, setkat se se svým psem nebo kočkou i během pobytu v nemocnici. Celou debatu odstartoval příběh jedné 70-leté pacientky, která se víc než o sebe bála právě o svého psa. Ten po jejím odchodu do nemocnice se totiž přestal téměř jíst, čekal na svou paničku doma, prostě nic s ním nebylo. Takhle, jsou zařízení, kde už to povolují dneska, ale nový zákon v Polsku by dal na vlastně pacientům na to rovnou právo. Jenom si nedokážu moc představit setkání několika mazlíčků na jednom pokoji, aby z toho potom nebyla třeba psí porodnice v tom lepším případě. Za chvíli už krátké zprávy a za 8 minut bude půl sedmé.

0: Když už dovolená, tak s plnou parádou.
1: Užijte si pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resort s all inclusive.
2: Za tři české, za sluníčkem.
3: Už tento víkend u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
6: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karviná.munipolis.cz.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
9: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
10: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš dnes bude jednat se zástupci českých firem působící na Ukrajině. Spolu s ministrem obchodu Karlem Havlíčkem s nimi budou řešit větší podporu ze strany státu. Modernizované břeclavské koupaliště otevřelo po půl roce oprav. Těsně před zahájením provozu čekali včera ráno před branami desítky lidí. Původně měli koupaliště otevřít až příští rok, práce se ale podařilo urychlit. Jihočeské památky lákají v létě na koncerty, divadlo i netradiční prohlídky. Kulturní léto na státních památkách začne o víkendu a vyvrcholí Hradozámeckou nocí v sobotu 22. srpna. Kongem se dál šíří ebola. Tamní úřady už hlásí 1406 potvrzených případů nákazy a 438 obětí. Epidemie vyhlášená před 7 týdny se šíří ve 3 severovýchodních provinciích a hrozí, že se rozšíří do dalších 2. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Za délkou vám přejeme pěkné čtvrteční ráno s datem 2. července. Včera byl Mezinárodní den vtipů. Vy jste nám naposílali tolik vtipů, že to by chtělo možná vydat i knižně. A knižně by se klidně dali vydat i vaše dobré zprávy a na ně čekáme pro změnu zase dneska. Pište nám, co vám v poslední době udělalo radost, hoďte to do SMSky a pošlete na 603 118 118. No a za chvíli vyráží do terénu krajánek Rádia Blaník. Kam to bude, řekne nám on sám.

0: My se nenecháme. Magdaléna od Jelenů.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Krajánek Rádia Blaník, ten se taky nenechá, ten se prostě nedá, nikomu se nevzdá, třikrát týdně sedá do našeho blanického auta, aby vyrážel objevovat místa, která stojí za návštěvu, zejména takhle v létě, protože co si budeme povídat, doba dovolených, je to taky doba různých výletů. A kam to bude dneska, to nám řekne krajánek Rádia Blaník sám a dneska je tím krajánkem Martin Císař. Martine, ahoj, dobré ráno, povídej.
3: Ahoj, hezké ráno přeji tobě, Petře, Adélko, a zdravím také posluchače Rádia Blaník. Dnes bych měl navštívit jezdecké centrum v Jičíně a v druhé reportáži přidám také pozvánku na zdejší hvězdárnu. Tady to o prázdninách bude žít, chystají velice zajímavý program pro nás, tedy pro veřejnost. Tak já frčím a dál poslouchám dobré ráno Rádia Blaník. Mějte se skvěle. Ahoj.
0: No ty taky pozdravuj tam. Ne, nadarmo se říká, že nejlepší pohled na svět je z koně. Nejlepší pohled na svět z koně je samozřejmě na nebe. A ty si to teď můžeš zkombinovat. ABBA Waterloo na Blaníku 3 minuty po 6:30. Dobré ráno.

0: Srdce jako kníže Rohan a Richard Miller na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Morava a Slezsko si dneska v noci užila to, co dorazilo do Čech den předtím, třeba v okolí Velkých Karlovic. Spadlo ve středu pozdě odpoledne za necelé 2 hodiny při bouřce i kolem 100 litrů vody na metr čtvereční. Takže na Moravě teď sčítají škody. Jak to bude dál dneska s počasím?
2: Dneska se to počasí poměrně uklidní, ani ty vysoké teploty se nevrátí, bude v maximech 26, na jižní Moravě může být tedy až 29, ale přehánky budou dnes jen ojedinělé, a to hlavně na východě, a budou v podobě slabého deště. Po většinu dne bude polojasno, takže nás čeká i sluníčko.
0: Takže žádný Mordor už dneska?
2: Ne.
0: Mordor nebude, ale na Blaníku bude i ono Přenosilová. Už za chvíli. Teď je 6.40.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
5: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
4: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Jsme mladí a neklidní.
13: Jdeme na to!
12: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
14: Piráti, jdeme! Ahoj!
15: Kdo si hraje nezlobí, ne?
16: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
17: Každou neděli dopoledne na Nově.
16: A poprvé v Příbrami.
18: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

Tak prázdná Ivone Přenosilová. Není to úplně náhoda, proč si hrajeme zrovna Ivone Přenosilovou, protože ta by právě dneska oslavila 79. narozeniny. Ivone Přenosilová byla jednou z nejvýraznějších zpěvaček 60. let. Do české popové hudby přinesla pořádnou dávku energie, rock'n'rollu a takového toho rebelského stylu a odešla před 3 lety. No potom tady mám dvoje narozeniny. 66. dneska slaví Světlana Nálepková, herečka, zpěvačka, Tomáš Vokoun, český hokejový brankář. A potom tady mám jedno výročí. Něco se stalo před 32 lety. Něco neskutečného. Americkým vědcům se podařilo laboratorně vytvořit teplotu 25 milionů stupňů Celsia. Jenom si to představte. 25 milionů stupňů Celsia. Z čehož vyplývá, že může být hůř. No a dnešní datum patří ještě jedné legendě. Před 94 lety se narodil Valdemar Matuška, který nás opustil v roce 2009 a pamětníci si mohou vzpomenout i na jeho vystoupení na Planickém konopišti. A tady je písnička, kterou mám moc rád. Ráno se jmenuje. Tak dobré ráno.

0: Já netuším proč, ale já mám z téhleté písničky vždycky husí kůži úplně. Možná protože se fakt povedla. Valdemar Matuška a ráno, po ránu na Blaníku, chvilku před 7 hodinou. A chystáme tu další 60-minutovku, ve které vás čeká třeba Hanka Zagorová. Michal David. Pánu Bohu do oken bude zpívat Tomáš Klus.
1: Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid?
0: Hezky česky na Blaníku i po 7. A celé léto na Blaníku. Teď je 6.52. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
3: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
4: Máte doma solární elektrárnu?
2: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
4: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
2: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
4: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3 000 korun na ruku.
2: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
4: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
2: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Počasí.
5: Hezké ráno přeje Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost, na východě regionu s doznívajícími srážkami. Od západu se ale bude v průběhu dne postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty naměříme v nížinách od 23 do 27 stupňů. Na horách se budou pohybovat okolo 18. Toliko počasí, je tu doprava.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: Na Frýdecko-Místecku na příjezdu do Dobré ve směru od Frýdku-Místku bouralo osobní auto s autobusem. Zatím tudy projedete s omezením. Na Přerovsku na příjezdu do Pavlovic u Přerova ve směru od Bezuchova také bouralo osobní auto. I tady je to zatím na průjezd s omezením. V Přílepech na Kroměřížsku bourala 2 osobní auta s divokým prasetem. Tady je to také na plynulý průjezd. A pozor si dávajte ještě na dálnici D46 na 24,5 kilometru. Ve směru na Brno totiž budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. Tolik doprava pro Moravu a Slezsko, teď zprávy, které má Monika.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Vláda chystá změny v prodeji kratomu. Cestování snižuje v létě počet dárců krve. Cesta autem do Chorvatska vyjde letos dráž.
4: Rádio Blaník.
6: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Ke změnám pravidel prodeje kratomu by mohlo dojít od ledna. Vyplývá to z návrhu novely zákona o návykových látkách, kterou připomínkám předložilo Ministerstvo zdravotnictví. Chce prodej až od 21 let na místo současných 18. Konec prodeje online, změnu sazby daně z přidané hodnoty anebo spotřební daň. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina, může za to i cestování. Nejenže jsou lidé na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několika měsíční karanténa. Zatímco třeba po návratu z Egypta nebo Maroka jde o 3 měsíce. V případě Kap Verde nebo Dominikánské republiky je to půl roku. Agrární komora nevyloučila podzimní protesty. Podle prezidenta komory Jana Doležala by k tomu mohlo dojít kvůli nepříznivé situaci v sektoru. V horší kondici je podle něj třeba mlékárenský sektor.
7: Bohužel do toho měsíce června už promlouvalo to, že jsme měli k dispozici horší krmení a měli jsme samozřejmě tady poslední týden extrémně vysoké teploty, což negativně ovlivňuje produkci. Můžeme očekávat už nějaké snížení produkce za tenhle ten měsíc a můžeme očekávat také možná trošku problémy se složkami u některých podniků, to znamená třeba i nižší obsah tuku.
6: Ministerstvo zemědělství v polovině března situaci v mlékárenském sektoru řešilo a rozhodlo o vyplacení vyšších záloh na dotaci na zlepšení životních podmínek chovu dojnic. Tankování cestou k moři zdražilo. V Chorvatsku je nyní nafta o 6 korun dražší kvůli konfliktu Spojených států s Íránem. Zvedly se ale také ceny mýtného a dálničních známek. Ta řidiče přijde na cestě od hranic do Splitu na 750 až 1000 korun. O něco dražší je taky dálniční známka v Rakousku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak už tady máme čtvrtek. Jsme těsně před tím prodlouženým víkendem, pátek ten už se ani nepočítá, ten čtvrtek má datum 2. července, Patricie mají svátek, s Adelkou vám přejeme dobré ráno a čekáme na vaše dobré zprávy. Pište nám je i dnes na 603 118 118, prostě se nám svěřte s tím, co vám v poslední době udělalo radost. Za chvíli se na to podíváme. No a pokud spěcháte, tak spěchejte pomalu. Tady je Hanka Zagorová. Na Blaníku za 3 minuty bude 7.

0: Michal Davida, život je náš. Na Blaníku, život je náš, řekla si před časem jedna Američanka a potom si spláchla snubní prsten.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Pozor, má to ale dobrý konec, některé vztahy prostě vydrží úplně všechno, dokonce i 10 let odpadu. V americkém Michiganu našli instalatéři při opravě potrubí snubní prsten, který tam ležel neuvěřitelných 10 let a místo, aby skončil někde v šuplíku, tak se rozhodli najít jeho majitelku a povedlo se. Žena si prý okamžitě vzpomněla, že jí prsten před 10 lety spadl do toalety v obchodě. Tehdy se ho snažili vylovit vším možným, ale marně. Až instalatéři po 10 letech dokončili to, co tehdy začalo. A když prsten vyčistili, tak je čekalo ještě jedno překvapení. Celou dobu si mysleli, že je ze žlutého zlata a po důkladném vyčištění se ukázalo, že je vlastně z bílého zlata. Takže i po 10 letech umí některé šperky překvapit. To je jedna dobrá zpráva ode mě. Přebíj mě něčím.
3: Já tě přebiju SMS-kou, kterou nám poslala Lenka z Holandska. Dobré ráno, mě udělalo radost, že synova operace loktu dopadla dobře a i když má teď bolesti, tak pevně doufám, že se ta ruka na 100% zhojí.
0: Tak zdravíme do Holandska. Já si zkusím vzpomenout, jak se holandsky řekne dobrý den. Já myslím, že to bylo podobně jako německy, ale říká se to chudentách.
3: Mm-hmm.
0: Tak chudentách. Doufám, že se nemýlím teda.
3: Tak Lenka nám může napsat, jaká byla tvoje výslovnost.
0: Dobře.
3: Potom nám napsala Marie z Kolína. Dnes na mě zazvonila sousedka jen tak a přinesla mi bubladinu, udělala mi tím mnohem větší radost, než si možná myslí.
0: No, to věřím. Ještě něco tam máš?
3: Potom nám napsala Hana s Josefem z Berouna. My jsme se právě vrátili z našeho výletu, byli jsme tam jen dva a opět jsme si připadali jako na prvním rande.
0: No, krásné je to. Pište nám dál dobré zprávy na 603 118 118, protože dělená dobrá zpráva je o to větší dobrá zpráva. Kim Wilde a You Came teď na Blaníku a za chvíli se mrkneme na počasí. Teď je 7 hodin a 6 minut.

0: Fame a Kim Wilde v dobrém ránu na Blaníku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Slibovali jsme vám informace o počasí. Pravda je ta, že jsme si včera všichni prožili, jaké to je být mokrý jinak, než být spocený. Protože se to prohnalo prakticky celou republikou, nejdříve Čechy, potom to teda v noci dostala i Morava a Slezsko. Jak to bude dál dneska?
2: Dnes nás čeká poměrně klidný den oproti těm předchozím. Teploty nepřesáhnou 30 stupňů Celsia, na většině území bude 22 až 26 v odpoledních maximech. Na jižní Moravě bude 29. Jinak dnes na naprosté většině území bude sluníčko, bude polujasnou, po ránu se můžou ojediněle objevit mlhy. Na východě se může ojediněle objevit slabý déšť, ale ani toho nebude mnoho.
0: No ale meteorologové už varují, že by příští týden se ty hice mohly vrátit, tak užijme si, dokud to jde, to, že se dá dýchat. Tomáš Kluza, Pánu Bohu do oken, teď na Blaníku, 70.

0: Dream on a Nazaret na Blaníku. Včera byl Mezinárodní den vtipů. My jsme vám už v poutávce na dnešek prozradili, že dneska je... No řekni to, co je.
1: Dnes je Mezinárodní den UFO, neboli neidentifikovaných létajících objektů.
0: Tak se klidně podívejte na nebe, tentokrát vám nikdo nemůže říct, že jenom tak, já nevím, lelkujete. Na 2. července právě připadá Světový den UFO. Připomíná ho slavný incident u amerického Roswellu z roku 1947, který dodnes patří k největším záhadám moderní historie. A jaký to má smysl?
1: No, cílem je zvýšit povědomí o existenci UFO a vyzvat vlády, aby odtajnily své archivy a záznamy.
0: Tak helejte vlády, odtajněte své archivy a záznamy. Ne, věříš na UFO?
1: Já věřím, že nejsme ve vesmíru sami, ale ne úplně, že by jako tady už někdo byl a někdo nám to tajil. To asi úplně ne.
0: Já to mám asi podobně. Dobře, tak to byla filozofická vteřinka. Já si myslím, že bychom to měli doklepnout ještě touhletou informací.
2: Umíš to říct? Umíš říct E.T. E.T.
3: E.T.
2: Fajn!
3: E.T.
0: Tak takhle nějak se učí mimozemšťan mluvit, kdybyste náhodou dneska nějakého potkali. Je Mezinárodní den UFO a za chvíli krátké zprávy na Blaníku.
4: Radio Blaník.
5: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
6: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
11: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
12: Vážení cestující, mimo řádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
13: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
14: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
15: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
14: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
15: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
14: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
15: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
14: Jo, A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
16: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
17: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce. Blaník za volantem.
2: Hezké ráno vám opět přeje Radek Barkman. Na dálnici D46 na 26. kilometru u Držovic ve směru na Brno dávejte pozor na nepojízdné osobní auto. Pozor si dávejte také na Frýdecko Místecku, konkrétně na příjezdu do Dobré od Frýdku Místku, kde bouralo osobní auto s autobusem, zatím tudy projedete s omezením. Na dálnici D1 na 365. a půltém kilometru ve směru na Polsko i nadále probíhají v pravém jízdním pruhu práce údržby, počítejte tedy s možnými komplikacemi. Tolik aktuální dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď zprávy, které má Monika.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Bezpečnostní rada státu bude pokračovat v debatě o nové armádní koncepci. A to za účasti prezidenta Petra Pavla. Jednání probíhalo už v polovině června, ale nestihlo se dokončit. Letní tábory v jižních Čechách patří mezi nejoblíbenější. Navíc na ně jezdí nejvíc dětí, zatím jich je nahlášeno na 30 tisíc. Loni pak na jihočeské tábory dorazilo 37 tisíc dětí. Zatím je v kraji hlášeno 250 táborů. Sucho ohrožuje menší rybníky na Pardubicku, a to tak, že některé můžou v budoucnu úplně zaniknout. Na Pardubicku má problémy s vodou třeba rybník Blažek u Holic, Horní Lovka anebo Březenský rybník. Na Třebícku někdo odevzdal 15 kg trhaviny při zbraňové amnestii. Pyrotechnici v úterý odpálili v lomu u náměště nad Oslavou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je zpátky Petr Slíva.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: No, myslím, že po včerejšku tady máme dva problémy s vodou. Někde je jí málo a někde je jí po té dnešní noci až moc. Dobré ráno, s datem 2. července máme tady čtvrtek, blížíme se k prodlouženému víkendu, ale my se na chvíli ještě vrátíme do středy, protože včera tady byl další Pepův parťák. Za 4 minuty bude půl osmé.

0: Je tak trošku nebezpečná. Zpívali Roxette na Blaníku, přesně v 7:30. Dobré ráno, Radio Blaník. Dneska je čtvrtek, včera středa byla a ve středu odpoledne, takhle po 16. hodině, vždycky do studia usedá Pepův parťák. Parťák Pepi Černého. A včera to byl člověk, který je zároveň muzikantem, zároveň producentem, zároveň autorem písniček a mimo jiné je i autorem naší blanické hymny Slunce dál svítí. Prostě včera dorazil Jenda Vávra. Tu písničku nám napsal před 2 lety k 25. výročí Blaníku. A právě i o písničce Slunce dál svítí byla samozřejmě řeč.
1: Byla to takzvaně těžká písemka, protože jako když se dělá takhle písně na zadání, už to moc nedělám, se přiznám teďka zase tolik, jako spíš pracuji jako konkrétně s těma interpretama, ale tady vlastně to zadání bylo prostě 25 let Blaníku. A ještě široká škála zpěvaček a zpěváků, kteří třeba by se jinde nepotkali než té písni, takže nám to s mladým a talentovaným Matoušem Zvonařem dalo velkou práci to dát dohromady, ale na druhou stranu musím říct, že z toho výsledku mám radost. Je to zase úplně jiný typ písně, než takhle třeba běžně dělám, takže jako bylo to i pro mě také trošku jako výlet jinam, ale přesně, má to i nějaký odkaz třeba k tomu, k té písni Za 100 let, tak myslím si, že ta kontinuita je tam znát a pokud dělá radost a ještě pokud si posluchači budou moct díky té písni něco málo vydělat, no tak je, tak já jsem rád.
0: Tak já si zkusím vzpomenout, kdo všechno v té písničce zpívá. Tomáš Klus tam je, Petr Kolář, Kateřina Marie Ticha, Tereza Mašková, Jindra Polák, no a další a další. Takže včerejším odpoledním hostem u Pepi Černého, Pepovým parťákem, byl Jenda Vávra, autor písničky Slunce dál svítí. A už příští týden začne naše velká letní hra, ve které si budete moci něco vydělat. Hlavní roli v tom bude hrát právě tahle ta naše hymna Slunce dál svítí. Tak už v úterý vám řekneme víc. A celé povídání s Jendou Vávrou budete moci brzy nejenom slyšet, ale i vidět opět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanálu. A víte, s kým strávíme na Blaníku celý nadcházející víkend? No, to bych taky rád věděl. Tady teď Marek ztracený, ale je to 95.

0: Live. Bon Jovi. Dobré ráno, Radio Blaník. Na Blaníku v dobrém ránu. Věděli jste, že mozek si mnohem z nás zapamatuje špatné zprávy než ty dobré. Přitom i drobná pozitivní informace dokáže člověku zlepšit náladu na celý den. Dobré zprávy nemusí být jenom o velkých událostech. Někdy stačí třeba to, že se našel ztracený prsten po 10 letech, jako o tom byla už řeč. Jaké dobré zprávy nám posílají posluchači?
1: Napsala nám třeba Ivana: dobrý den, mě potěšilo, že dcera nastoupila na letní brigádu do domova důchodců, kde bude pečovat o babičky a dědečky.
0: Děkujeme.
1: Přidám jednu anonymní SMSku. Dobrý den, mě potěšilo, že jsme s manželkou v sobotu přežili. Koncert na Konopišti, opravdu bylo teplo, organizace a zábava nicméně na jedničku. A pardon, nebyla anonymní, napsal nám to Marcel a je tady k tomu ještě PS, nealko u pivo, už nechci dlouho vidět.
0: Díky, Marceli. No tak pište nám dál na 600 318 118, protože tu dobrou náladu neudělá jenom to, že uslyšíte dobrou zprávu, ale taky, že ji někomu řeknete. Tak my za vás řekneme všem ostatním. A teď vám řekneme snad dobrou zprávu, která se týká počasí.
1: Je to tak, to počasí bude dnes opravdu krásné, vložně ukázkové oproti těm předchozím dním. Déšť bude jen velice ojedinělé, a to hlavně na východě, a bude pouze slabý. Jinak na většině území bude svítit sluníčko a teploty 22 až 26 v maximech. Na jižní Moravě bude o něco tepleji, tady může být až 29 a foukat bude slabý vítr.
0: No a jednu dobrou zprávu pro vás budu mít i za chvíli. Co byste řekli takové dovolené zadarmo? Dovolené zadarmo, řekněme, v Egyptě. No jo, můžete si ji vyposlouchat. Tak více za chvilku, teď je 7.40.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Petr Kotwald a Gejzír na Blaníku, tak co, jak to máte s tou dovolenou? Stále jedním okem sledujete pohyb na účtu a druhým katalogy cestovek a přemýšlíte, na co máte?
1: Za tři české za sluníčkem.
0: A co kdybyste nad tím vůbec přemýšlet nemuseli? A odletěli s námi a cestovní kanceláří Blue Style za tři české za sluníčkem do Marsa Alam v Egyptě. Prostě vyměňte rybník kapří za dovolenou, jak se patří. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do 5hvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort. Teď si to jenom představte, vyhřáté moře, dlouhé pláže, ubytování na 8 dní v 5hvězdičkovém hotelu s all inclusive. Tak přesně tohle už na vás brzy čeká. A jak to funguje? No zkuste už o tomto víkendu, v sobotu a v neděli, najít v našem vysílání hned po sobě tři různé písničky od stejného interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení. To je podmínka. A jakmile dozní třetí z nich, zavolejte na naši linku 800 109 109, to se dovoláte přímo do studia a když budete první, vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem. Takže už tuto sobotu a neděli u nás na Blaníku. A víte, jakou budete mít radost, když vyhrajete? Asi jako v lednu Renata z Mladé Boleslavy.
2: Já mám takovou radost, ještě jsem říkala, říkám, to není možný. To určitě domluvený nějaký, tam se nedá prostě dovolat. A to už to zkouším od začátku, jak začal Karel Gott hrát. Tak jsem to zkoušela a pak říkám, to už nemá cenu, to už se nikdo dovolal, jo. A najednou to začalo zvonit. A mě se úplně zastavilo srdce.
0: Slyšíte? Funguje to, není proč házet flintu do žita. Tak o víkendu držím palce.
1: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník. Jsem Blue. Miluji, když vás hřeje slunce. Krásné počasí, ať jste kdekoliv. Hřeje Blue Style a jeho First Minute nabídka na léto s kufrem plným výhod. Více na bluestyle.cz.

0: Wish You Were Here a Rednecks na Blaníku.
1: A co v příští hodině? No to vám řeknu, nebo naznačím, protože i tam to bude hezky česky, postarají se o to holky. Petr Spálený. Já byl kovářem. A taky Karel Goda, Marcela Holanová bude Čau lásko. Hezky česky na Blaníku celé léto, teď je 7.53.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
3: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
4: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklórem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklórních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklórních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
5: I ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
6: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
5: Ráno od 5 do 6.
6: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
5: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: počasí.
1: Krásné ráno přeje Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost. Na východě regionu ještě budou dosnívat dešťové srážky. Od západu by se ale mohlo postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty naměříme v nížinách od 23 do 27 stupňů. Na horách se bude rtuť teploměru pohybovat okolo 18. Toliko počasí, je tu doprava.
2: MPO Matrace. Česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D1 na 360. prvním kilometru ve směru na Přerov, konkrétně za sjezdem na Ostravu, došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním. Počítejte tady s omezením provozu. Na D1 mezi 236. a 253. kilometrem ve směru na Ostravu budou dnes u krajnice probíhat údržbové práce. Raději tu upravte rychlost. No a pozor si dávejte také v Havířově v ulici na nábřeží mezi křižovatkami ulic Československé armády a Chopinova, kde probíhají stavební práce, počítejte tady s výraznějším omezením provozu. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď tu jsou zprávy, které má Monika.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Beskydy zasáhlo silné bouřkové pásmo. Stát opět změnil strop cen benzínu a nafty. Ukrajina chce od Unie další finanční pomoc.
3: Rádio Blaník.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Extrémně silné bouřky zasáhly východní Moravu. Voda včera vyplavila některé ulice a sklepy domů, hlavně v Beskydech. Řeka Vsetínská Bečva na krátký čas dokonce vystoupala na třetí povodňový stupeň. Po zeslábnutí deště pak hladina rychle klesla. Nejvíc problémů měli obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic. Voda dokonce podemlela jednu z tratí. Hasiči museli zachraňovat i jedno auto při sesuvu půdy. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín oproti včerejšku zdražil o 8 haléřů na 40 korun a 64 haléřů za litr. Litr nafty pak můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 36,74 koruny, což je o 13 haléřů víc než včera. Regulaci cen vláda v pondělí prodloužila zatím do 19. července. Včely z Čiperovy vily ve Zlíně letos vyprodukovali na 30 litrů medu. Jak jeho získávání probíhalo, popisuje za kraj Jan Vandík.
5: Úlů byly odebrány necelé 40 rámků s mednými zásobami. Včelaři pak plásty odvíčkovali a pomocí medometu med vytočili. Následně jej scedili a uložili do skladovací nádoby, kde bude nyní několik dní odpočívat, aby z něj odešly vzduchové bubliny.
4: Med pak bude Zlínský kraj používat jako jeden z propagačních předmětů hejtmanství. Ukrajina žádá partnery z Evropské unie o další vojenskou pomoc. Jde o 160 miliard korun, aby mohla využít nynějšího okna příležitosti na bojišti k dosažení převahy nad Ruskem. Toto období potrvá půl roku až 9 měsíců. Evropská komise nedávno Ukrajině vyplatila první miliardy eur z unijní půjčky. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: Dobré čtvrteční ráno, tak téměř před týdnem nám začaly prázdniny, k tomu nám začal červenec. No a o prázdninách se budeme vracet k ranním telefonátům z toho uplynulého půl roku. Takže pokud vám nějaký unikl, máte šanci o prázdninách to dohnat. Třeba za chvíli si připomeneme ranní telefonát s hercem Janem Přeučilem. Teď holky a mám ráda, bude i Petr Spálený a za minutu bude 8. Dobré ráno.

Kdybych já byl kovářem a Petr Spálený na Blaníku, o prázdninách se budeme vracet k ranním telefonátům a takhle pěkně jsem si na začátku roku popovídal s hercem Janem Přeučilem. No, tak si to dáme za chvíli.

0: Bill Gates a Anyone of Us v dobrém ránu na Blaníku, technické problémy snad vyřešeny, takže pojďme se podívat nebo poslechnout si tu reprízu ranního telefonátu s Janem Přeučilem.
1: Ranní host Radio Blaník.
2: Na lince mám dneska pana herce s fenomenálním hlasem, jedním z nejslavnějších dabingových hlasů a člověk, který v každém věku, v každé roční době a v každé denní době vypadá skvěle. Jan Přeučil, dobré ráno.
3: Přeji krásné dobré ráno, všechny posluchače moc a moc zdravím a smekám pochopitelně svůj oblíbený klobouk.
2: Pane Přeučile, vy jste se před časem svěřil, že takovou vaší rozmlouvací mantrou je Ouvex, Ouvex, Mowgli.
3: Ano.
2: Vy si nedokážete představit, kolika speakerům v rádiích už to pomohlo. Děkujeme za to. Já to používám to každé ráno.
3: To je, když jsem studoval na DAMU, tak jsme měli individuální rétoriku a tohle paní profesorka Fidlingrová tenkrát nás přednášela. To byla sestra toho komunistického premiéra. Poprvé jste vždycky říkala, ten můj brácha, ten pěkný blbec, a za to se vykašlete. A ona byla velice zajímavá a právě nám doporučila tohle slovíčko Ouvex na rozmluvení strašně dobrý. A pak je ještě jedna věc.
2: No.
3: A to, když pozorujete děti a hrajou si na písku a nehrajou si s tabletem a tak dále, tak si hrajou na koníčka a fouknou si do rtu. Na uvolnění rtu ohromná věc, jo?
2: Pane Přeučile,
3: jsem měl nedávno jednu retoriku, paní foukla se také do rtu a říkala, moje zuby, jo.
2: Ano, v určitém věku už to začíná být nebezpečné potom. Tam bych se vrátil k Ouvexovi potom. Pane Přeučile, když vás mám takhle po ránu na telefonu, jaká jsou vaše rána? Snídáte? Máte rád kafe, čaj? Jak to máte?
3: No, já mám ráno podle toho, co mě ten den čeká. Jestli mám představení, jestli mám zájezd, nebo s mojí Evinkou, jestli máme besedu. Podle situace, jo. A podle toho se pochopitelně připravím na ten den, musím se rozmluvit. Velice rád dýchám. Dýchání je strašně důležitý. Dýchat 10-15 minut, to je hrozně důležitý. Jak říká pan lékař Nešpor, dech je můj nejbližší kamarád, jo. A pan profesor Raboch má krásnou myšlenku, říká, dech je jakýmsi benzínem našeho života. To je pěkný.
2: A má pravdu, protože jakmile člověk ztratí dech, tak to jde do kytek,
3: no,
2: co si budeme...
3: No, ten dech je velice důležitý, no, ano.
2: Pane Přeučile, pozdravujte doma, pozdravujte Evičku, moc vám děkuju, přeju vám krásné dny, hodně zdraví.
3: Já také a děkuji moc a moc za telefon a ať toto sympatické rádio strašně se má dobře a oslovuje lidi a ukazuje jim krásu života.
2: Tak pravil Jan Přeučil, naslyšenou.
3: Naschledanou, děkuji.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Tak takhle jsem si na začátku roku pěkně popovídal s Janem Přeučilem. To je charismatický hlas, co? Teď dva charismatické hlasy. Karel Gott a Marcela Holanova na Blaníku.

0: Karel Gott, Marcela Holanová, čau lásko na Blaníku. Český hydrometeorologický ústav včera spustil nový systém varování před nebezpečným počasím. V ČHMU používají nový systém integrované výstražné služby a budou více upozorňovat na konkrétní dopady, které může počasí způsobit v každodenním životě.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: A cílem je, aby výstrahy byly srozumitelnější a lépe pomáhaly chránit lidi i infrastrukturu při extrémech. Tak doufejme, že dnešek se obejde bez varování.
2: Je to tak, dnes bude totiž poměrně klidný den oproti těm předchozím. Teploty v příjemných 22 až 26 stupních, v maximech na jižní Moravě může být o něco tepleji, tady 29. Nicméně tu tropickou třicítku dneska nepřekročíme. Jinak po většinu dne bude svítit sluníčko, bude jasno, hlavně na východě se může ojediněle objevit slabý déšť.
0: Prostě po nějaké době nás čeká klídek a pohoda. A teď kabáti na Blaníku. To jsou oni, minutu po čtvrt na devět.

0: Skupina Kabát a oni na Blaníku. Když se řekne filmový festival, většina z nás si představí Červený koberec, přijíždějící hvězdy a filmové plátno. Letos v Karlových Varech ale bude potřeba koukat taky nahoru. Hlavně teda na začátku. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech totiž zítra zahájí největší dronová show v historii Česka. Na oblohu vzletne 1300 synchronizovaných dronů, které během 10-minutové podívané vytvoří obří světelné obrazce široké až 220 metrů. Letos se navíc rozšíří i ten slavný Červený koberec před hotelem Thermal. A dobrá zpráva pro návštěvníky, pokud máte vstupenku do velkého sálu, nebo si ji opatříte, tak se budete moci po tom Červeném koberci taky projít a udělat si vlastní hvězdnou fotku. V každém případě zítra začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, ale o poznání dřív tady budou krátké zprávy, protože ty nás čekají už za chvilku. Teď je 8:20. Rádio
1: Blaník. Prázdniny jsou tady a s nimi i písničky k táboráku.
2: Pojďte si s námi na Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 18 hodin.
2: Navíc pro vás máme i jeden speciální dárek.
1: Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší vám osobně zahrají a zaspívají jednu z legendárních Nedvědovek.
2: Písničky k táboráku
1: na Rádiu Blaník. Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
2: Blaník za volantem.
4: Hezké čtvrteční ráno vám přeje Radek Barkman. Na dálnici D1 na 360. prvním kilometru ve směru na Přerov za sjezdem na Ostravu došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním. Počítejte tady s omezením provozu. Pozor si dávejte i na Frýdeckou Místecku na příjezdu do Dobré ve směru od Frýdkou Místku bouralo osobní auto s autobusem. Následky nehody jsou tady postupně odstraňovány, projedete s omezením. Na D1 na 365. a půltém kilometru ve směru na Polsko probíhají v pravém jízdním pruhu práce údržby. Tolik aktuální doprava, přepravny jsou zprávy, které má Monika.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Poslance čekají během dopoledne pravidelné interpelace a debata. Poté by se měla sněmovna vrátit k prvnímu čtení novely zákona o obalech. Popoledně přijdou ústní interpelace na premiéra a ministry. Centrum pro výcvik vojenských pilotů dostane nový letoun na začátku roku. Nahradí poslední provozovaný letoun, kterému ve stejném období skončí technická životnost. Hygienici na jihu Moravy letos evidují víc lidí s lymskou boreliozou. Za prvního půl roku mají nahlášeno 733 případů tohoto onemocnění. Ne všechny jsou zatím potvrzené, počty ovlivňuje i změna ve způsobu hlášení. Na D5 na přechodu Rozvadov na Tachovsku je uzavřena většina odpočívky. Je to ve směru na Plzeň a Prahu, včetně čerpací stanice. Důvodem je oprava, která se posunula do střední části odpočívky. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slívou.
2: Čtvrtek 2. července pokračuje dál přesně před 24 lety. Takhle 2. července americký miliardář Steve Fossett jako první člověk na světě dokončil solový oblet zeměkoule balonem bez zastávky. Tak ať je pro vás dnešek taky úspěšný a plný dobrých zpráv. A na některé se podíváme už za chvíli. Za 2 minuty bude 8:30.

0: Cudzinka v tvojej zemi, Xindl X a Mirka Meškechová a je čas na dobrometr.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak někdy stačí vědět, že na světě existují lidé, kteří kvůli někomu jinému klidně probudí celou noc. Třeba v keňském sirotčinci. Siročenci pro slony ovšem, nenechávají osiřilá sluňata spát samotná, ošetřovatelé s nimi zůstávají celou noc, aby po ztrátě maminky cítila teplo, bezpečí a nebyla ve stresu. Malí sloni jsou prý totiž neuvěřitelně citliví a na svou rodinu jsou silně fixovaní a když mají někoho na blízku, tak lépe zvládají smutek a postupně znovu získávají důvěru. Ale kdybyste viděli tu fotku, jak spolu spí pod jednou dekou, to je prostě jako plyšová hračka, takže ode dneška neusnu bez sluněte. Jaké dobré zprávy nám posílají posluchači?
3: Třeba Jarka z Nové Dědiny napsala: milý Blaničku, včera mě moc potěšilo, že po návratu z práce mě před domem vítal billboard s přáním k svátku od vnoučátek, které jsou u nás na prázdninách. Billboard je v uvozovkách, takže to bude asi nějaký transparent, předpokládám, no, tak si to představuju.
0: Vlaďko, děkujeme, ale krásný nápad.
3: A potom nám napsala ještě Jana: dobrý den, mě moc potěšilo, že po úrazu kolene nemusím na operaci.
0: Je, tak to určitě potěšilo i nás v tuto chvíli a přejeme hodně zdraví a pište nám dál na 600 318 118. No a za chvilku už fotbal a teď Bonnie Tyler na Blaníku 3 minuty po půl deváté.

0: Stádem koní a buty na Blaníku v 8 hodin a 40 minut a kdo dal v noci přednost tomu, že se konečně mohl vyspat a nesledoval fotbal, tak tomuto teď zhrne Monika Holubová.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, ale nejprve se podíváme na českou fotbalovou reprezentaci, která stále po nepovedené účasti na mistrovství světa řeší obsazení postu trenéra. Po Miroslavu Koupkovi by měl podle šéfa fotbalové asociace Davida Trundy přijít nejlépe nový kouč ze zahraničí. V rozhovoru pro iDNES.cz sice řekl, že si našich trenérů váží, ale osobně si myslí, že je na čase zkusit něco jiného. Potřeba je podle jeho slov totální rekonstrukce českého nároďáku. Po týdnu od vyřazení už si vedení fotbalu pojmenovalo zhruba 20 bodů, které by měl nový kouč splňovat. Trunda také mluvil o přenastavení výchovy mládeže. Ale z Česka se přesuneme opět za Atlantik, kde šampionát pokračuje. Hraje se o osmifinále, kam se už probojovali Paraguay, Francie, Kanada, Maroko, Brazílie, Norsko a Mexiko. A včera se přidala Anglie, která porazila v Atlantě 2-1 DR Kongo. Dalším osmifinalistou je Belgie, která si v Seattlu poradila 3-2 po prodloužení se Senegalem. A jasný postup slaví taky Spojené státy, které 2-0 vyřadili z turnaje Bosnu a Hercegovinu. Večer pak od 9 hodin bude jasno o dalším postupujícím z duelu Španělsko-Rakousko. Francouzský fotbalista Mbappé se už dotáhl na čelo střelecké tabulky. Dostal se tam díky dvěma trefám proti Švédsku. V historickém pořadí kanonýrů tak ztrácí jediný gól na Messiho. Na dostihy s hvězdným rivalem ale příliš moc nemyslí. 27-letý útočník očekává, že argentinský kapitán dá na probíhajícím turnaji ještě víc branek. Tolik fotbalový speciál, další to bude před 1:30.
0: Díky, Moni.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
11: Jsme mladí
12: a neklidní.
13: Jdeme na to!
11: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
13: Piráti, jdeme! Ahoj!
12: Kdo si hraje nezlobí, ne?
14: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
15: Každou neděli dopoledne na Nově.
14: A poprvé v Příbrami.
16: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
17: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Albano, Romina Power na konci dnešního dobrého rána. Chystáme pro vás tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Bude tady co nevidět už za pár minut a tentokrát se přeneseme do roku, ve kterém jste poprvé mohli vidět seriál s touto znělkou.

0: Krištof, a co bude pak? No, co bude pak? Pak bude tajemný rok. Už za chvilku jej otevřeme a k té malé nápovědě, kterou jsem dal před chvílí, přidávám ještě písničky, které nás dneska čekají, protože pocházejí právě z tajemného roku. Jako třeba tahle. V tajemném roce měla novinku i Petra Janů. A Karel Zich zpíval o tom, že je léto, jak má být. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté. Teď je 8.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na exim-tours.cz.
3: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Krásný den přeje Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost, na východě ještě s doznívajícími srážkami. Od západu se však bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 23 a 27 stupní Celsia. Na horách se bude rtuť tepoměru pohybovat okolo 18 stupňů. Toliko počasí, je tu doprava.
6: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
5: V Havířově, konkrétně v Petřvalské ulici na křižovatce se Školní ulicí, mourala dvě osobní vozidla. Počítejte tady s omezením. Pozor se aktuálně dávajte také na Šumpersku mezi Kopřivnou a Bratrušovem, kde rovněž havarovala dvě osobní vozidla. Na místě tu momentálně zasahují všechny záchranné složky, počítejte tedy s výraznějším omezením provozu. No a v Havířově v ulici na nábřeží mezi křižovatkami ulic Československé armády a Chopinova probíhají stavební práce, i tady se můžete zdržet. Tolik aktuální dopravní servis pro Moravu a Slezsko, jsou tu zprávy, které má Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Sněmovna řeší ceny dálničních známek. Na Šumavě už uštkli zmije několik lidí. Karlovy Vary se už brzy zaplní filmovými fanoušky. Rádio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ceny dálničních známek zatím zřejmě dál neporostou. Situaci kolem nich teď řeší sněmovna. Nakolik kupony v případě nového zákona přijdou, prozradí za ministerstvo dopravy Filip Medelský.
9: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní dálniční známka 480 korun, 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
8: Změna by se měla projevit od 1. ledna příštího roku. Lidé si můžou svých zdravotních pojišťoven zkontrolovat proplacení zubní výplně, tedy zda zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny. Do loňského roku pojišťovny platili bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na tu kvalitnější. Od včerejška platí zákaz používání amalgámových plomb. Letos se častěji objevují potíže se zmijemi. Více jich před létem objevovalo hlavně na Bruntálsku. V posledních dnech ale záchranáři z Plzeňského kraje vyjížděli ke třem uštknutým na Šumavě, a to v oblasti Srní a Mudravy. Šlo o dítě a dva muže, všichni byli ve stabilizovaném stavu. Karlovy Vary zahájí mezinárodní filmový festival Dronovou show. Jubilejní 60. ročník začne už zítra a dronů se na obloze objeví na 1300. Prodej vstupenek začíná už za malou chvíli a cena zůstává stejná jako loni. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun, při nákupu akreditace se podstatně sníží. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
6: na Rádiu Blaník.
0: No tak se do toho dáme, 9. hodina se přiblížila, tajemný rok je připravený, ale chybí nám vaše tipy a vaše vzpomínky a ty nám zase volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Europa The Final Countdown.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A stejný rok vydání jako Děti ráje od Michala Davida. To byla písnička, která otevřela dnešní hledání tajemného roku. A už tady máme první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Krásné dopoledne, Peťo a Adelko. Neutelsme vás oba zdravím, přeju krásný čtvrtek.
0: Děkujeme.
3: Dneska je to určitě rok 1985, kdy jsem se 20. srpna 9.05 narodil.
0: No tak děkuju, tak uvidíme, jestli jsme ve stejném roce. Měj se krásně, ahoj.
3: Měj se krásně, pozdravuj, ahojky.
0: Tak to bylo, Ondra, pojďme na SMSky.
4: Máme tady jeden anonymní tip na rok 1985. Ten rok mi bylo krásných 20 a svět byl úžasný.
0: Děkujeme.
4: Potom nám napsala Iveta z Pivína. Ahoj Péťo a Adélko, podle ukázky si myslím, že jde o rok 86 a to mi byly zrovna 2 roky.
0: Děkujeme, Iveto.
4: A čárku ke stejnému roku, čili 1986, nám posílá Zdeňka od Brna a napsala... Taky si to pamatuji podle seriálu.
0: Díky, tak zatím je to 2, 85, 86 a půjdeme na tu první slovní nápovědu. Seriál s touto znělkou.

0: Ten seriál, který natočil režisér Karel Smyček, jste poprvé mohli vidět 3. října tajemného roku, kdy vstoupil na televizní obrazovky. Hlavní roli si v něm zahrál Lukáš Vaculík a jmenuje se Třetí patro.
1: Doufám, že jsi to nerozmyslel.
2: Ne. A vy?
1: Kamaráde, od prvního mi chybějící mistři. Starýmu Horákovi to zatrh doktor a u 3. ročníku se mi střídá 5 lidí.
2: Vy jako myslíte, že já bych měl mistrovat 3.
0: Martin Brázda se vrací z vojny, jeho dívka Hanka čekala, že se teď konečně vezmou, ale Martin se s ženěním nějak nespěchá, nastupuje jako mistr v Praze v učilišti, kde se sám před lety vyučil.
3: Dopoledne jsem slíbil, že vám ukážu stykač SC-11. No, tak pojďte.
4: Dlouho neviděl.
5: Pojďte se podívat.
6: Pojďme.
3: No, vidím, že máte všichni zájem, to je fajn. Pojďte takhle okolo, vidíte.
0: Tak v televizi má premiéru seriál Karla Smyčka 3. patro. A teď vy, 800 109 109, číslo, kam můžete zavolat a tipnout si, prostě si pokecáme, anebo napište na 600 318 118, zadejte to do SMSky. Z tajemného roku je i tahle písnička Petrianu, Už nejsem volná. Když

0: Kind of Magic, pro všechny fanoušky Queenu povinná písnička, protože vám mohla připomenout tajemný rok.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A možná vám jej připomněla i první slovní nápověda, seriál Karla Smyčka Třetí patro, premiéra v televizi 3. října tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Markéta Dvořáková. Podle písničky Petry Janů bych řekla rok 1985.
0: Může být a nemusí. A co jste dělala vy, Markéto, v 85.
2: Šla jsem na druhou mateřskou, narodila se mi dcerka 1. srpna.
0: A kolikrát jste ještě byla na mateřské potom?
2: Už ani jednou.
0: Stačilo.
2: Už jsem měla dvě, stačilo.
0: Moc vám děkuju. Našeho
2: 1+1 to bylo fakt dost.
0: No to si myslím. Krásný den, Markéto, naslyšenou.
2: Mám taky, nashledanou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
3: Další čárku k roku 1985 přidává Jarmila a napsala k tomu vzpomínku. Bylo mi 26 a měla jsem 3letou dceru a bylo to moc fajn.
0: Děkujeme.
3: Potom nám napsala Iva z Prostějova. Ahoj Blaníčku, podle seriálu Třetí patro typuji rok 1986, to mi bylo 15 let a zdravím všechny typující posluchače.
0: Díky, díky.
3: A stejnou čárku k roku 1986 přidává i Mirka Sčenkova podle filmu a napsala, mě bylo zrovna 13 let, krásná léta.
0: Děkujeme, Mirko. A co vy, jaký rok typujete? Brnkněte nebo napište.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: jak má být, možná jste si v létě tajemného roku zpívali tuhle písničku s Karlem Zichem.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A možná jste se potom na podzim tajemného roku začali dívat na třetí patro seriál Karla Smyčka, kde si hlavní roli zahrál Lukáš Vaculík. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Tomáš, České Budějovice, dobrý den.
0: Zdravím vás, Tomáši, jaký máte tip?
3: Tip mám 1985, podle seriálu Třetí patro, protože v té době mi bylo 15, nastupoval jsem na učňák a shodou okolností jsem se učil taky na elektrikáře. Akorát jsem neměl takhle mladýho mistra jako Vaculík, ale těžkýho soudruha mistra, kterýmu už bylo pár let, ale to je jinak.
0: A, ano, praxe vypadala trošku jinak. Moc děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Děkuju, naslyšenou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Já přidám tip od Marie od Hory Blaník, ta typuje rok 1985 a napsala, měla jsem dvě holky, 4 a 2 roky a v 87. přibyl ještě kluk, to byla prima doba.
0: Pozdravujte rytíře.
4: Potom nám přišla jedna anonymní SMSka z Písku, znělka ze seriálu mi připomněla rok 1985.
0: Děkujeme.
4: A potom tady mám ještě jeden tip na rok 1986 od Radka z Libiše, který to typuje podle písně Europe a napsal, to je mojí oblíbenou, první třída základní školy.
0: Díky, díky. 800 109 109 se můžete zavolat i vy, nebo to dát do SMSky a napsat na 600 318 118. Zajímá nás, jaký rok dneska typujete a jestli k němu nebo k tomu typu máte i nějakou vzpomínku. Za chvíli další hudební nápověda a potom další slovní. Jste v tajemném roce s Blaníkem.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
5: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty 5 zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
6: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
7: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
8: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
9: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Fotky z našich akcí.
2: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Svítí.
2: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
3: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
4: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Annie Lennox, Dave Stewart a Eurythmics, Thorn in my side. Jejich novinka z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tehdy to byla novinka, v roce, po kterém pátráme. V roce, kdy jste taky poprvé mohli slyšet Děti ráje Michala Davida, anebo Už nejsem volná od Petry Janů, případně Léto, jak má být od Karla Zicha. A taky rok, kdy jste poprvé mohli vidět seriál Třetí patro s Lukášem Vaculíkem. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Martina Cetín, ahoj Peťo.
0: Ahoj Martino.
3: Zdravím a Adelku i všechny, kdo poslouchají. Podle třetího patra si myslím, že je to dneska rok 1986.
0: 86. může být, co si dělala Martino v 86.
3: No, měla jsem rok před maturitou, takže seriál Třetí patro byl v podstatě o nás.
0: A zamilovaná do Lukáše Vaculíka.
3: Jak jinak.
0: No, samozřejmě.
3: Krásný to už den. Bylo samozřejmě předtím, že ho Větrovka
0: pustila. No je. Tak krásný den do Vsetína, ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Pojďme na další SMSky.
4: Napsala nám třeba Jolana z Libice, pěkné ráno všem blaníkům, podle všech nápověd dnes typuje rok 1985. V tomto roce se mi narodila druhá dcera, takže jsem byla na mateřské.
0: Děkujeme.
4: Čárku ke stejnému roku přidává i Hanka z Radonic nad Ohří a napsala: v tomto roce jsem poznala muže, vydala jsem se, narodil se mi syn a oslavila jsem krásných 20 let, takže plodný rok.
0: Děkujeme.
4: A přidám ještě jednu čárku k roku 1986. Tu nám poslal Imrich z Frýdku Místku. A typuje to podle kapely Europe a napsal: měl jsem 12 let a tahle písnička jela na Walkmanu celý den.
0: Tak zdravíme Frýdek Místek, děkujeme za vzpomínku. A sliboval jsem vám další slovní nápovědu. No, podíváme se do Mariánských lázní. My se tam letos s Blaníkem podíváme určitě, protože 24. července vás v Mariánských lázních čeká letní koncert Rádia Blaník, ale 30. dubna tajemného roku se v Mariánských lázních konal vlastně taky svým způsobem koncert. Protože po rekonstrukci byla slavnostně předána budova kolonády, včetně unikátní zpívající fontány umístěné před objektem, který je dílem slavného slovenského architekta Pavla Mikšíka. A Petr Habka složil skladbu právě pro fontánu. Poslouchejte.

0: Tak, v Mariánských Lázních byla 30. dubna tajemného roku po rekonstrukci slavnostně přidána budova kolonády, včetně unikátní zpívající fontány.
1: Celá řada mariánsko-lázeňských hostů.
0: Tak, ještě jednou.
1: Celá řada mariánsko-lázeňských hostů, ale i občanů, zamířila po dnešním prvomájovém průvodu ke zpívající fontáně. Jak také jinak, ta začala svoji produkci už včera večer a teď bude pokračovat až do pozdního podzimu, každou lichou hodinu.
0: Tak to bylo ještě dobové zpravodajství. Elána, tanečnice z Lučnice, to je další písnička z tajemného roku. Telefonní čísla zůstávají neměná, to znamená, tipujte na 800 109 109, takže tam zavoláte nebo napište na 603 118 118.

0: Fanoušci skupiny Pet Shop Boys teď taky zbystřili Suburbia a jejich novinka z tajemného roku.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Tak v Mariánských lázních měli znovu zpívající fontánu a vy jste se mohli dívat na třetí patro. To byly nápovědy, které už dnes zazněly. Ještě jednu vám dlužím. Teď dostáváte zase slovo vy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Luboš Hlava, České Budějice.
0: Tak povídejte.
3: Je to 85 rok.
0: Tak jo, může být 85. Co jste dělal v roce 85?
3: 85. jsem cvičil spartakiádu jako žáček s pálkama.
0: Jo, vzpomínám si, ano, žáčky s pálkama, jasný. A pěnový míček, takový ten soft tenis.
3: No.
0: Tak krásný den, do Budějic, naslyšenou.
3: Bílý gatě normálně odvírám pasy.
0: Přesně tak. Krásný den do Budějic, naslyšenou.
3: Tak jo, zatím, naschledanou.
0: Tady jsou SMSky.
4: Zdravím celé rádio Blaník, dnešním hledaným rokem je rok 1985. V tomto roce jsem měla roční dceru a byla jsem na mateřské dovolené. S manželem jsme stavili rodinný domek, to nám napsala Věrka z Liderovic.
0: Děkujeme, Věrko.
4: Přidám další čárku k roku 1985, to nám poslal Martin z Lojovic a napsal, to je rok naší svatby a letos jsme měli 41. výročí.
0: Díky, Martine.
4: A potom čárku k roku 1986 přidává Jana z Mariánských lázní podle zpívající fontány. Napsala k tomu vzpomínku, byla jsem u toho a byl to skvělý zážitek.
0: Díky, Jani. No a ještě jednu nápovědu vám dlužím. Co pak se nám to stalo ještě v tajemném roce?
5: Z iniciativy generálního tajemníka Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu se 11. a 12. října uskutečnilo v islandské metropoli Reykjavíku další sovětsko-americké setkání na nejvyšší úrovni. Potvrdí se očekávání, které se zrodilo před rokem v Ženevě. Michail Gorbačov a Ronald Reagan se sešli celkem čtyřikrát. Na závěr charakterizoval sovětský státník setkání jako mimořádně důležité.
0: Ronald Reagan a Michail Gorbačov se v tajemném roce setkali na Islandu a to byla poslední nápověda.
1: Tajemný rok.
2: Na rádiu Blaník.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
8: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
7: Super, a balakrylem natřeme futra.
8: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Barchovicích u Kolína za 1 980 000 korun. Rodinný dům ve Velkém Poříčí u Náchoda za 4 850 000. Rodinný dům v Lubech u Chebu za 2 645 200 korun. Chata v Pardubicích na Bílém Předměstí za 2,3 milionu. A pozemek k bydlení v Krupé u Kolína za 1 990 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
13: Výhodné let.

0: Tam někde se Věra Martinová vrhla na solovou dráhu. Harlekín.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tady jsou poslední tipy.
3: Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Dominik Koláček. Já hádám, že to bude roku 1986.
0: Dominiku, byl jste na světě v té době?
4: Ne, ale můj táta byl na světě.
0: Táta, tak pozdravujte tátu. Kolik vám je, můžu se zeptat?
4: Mně je 14 let teďka.
0: A můžeme si tykat?
4: Jo, můžeme.
0: Výborně, tak díky moc, že jsi zavolal a pozdravuj tátu. Ahoj. Tak pojďme ještě na poslední SMSky.
5: Napsala nám třeba Radka, ta poslala tip na rok 1985 a napsala, ten rok jsem šla v září do první třídy.
0: Díky.
5: Přidám Davida z Poličky, ten si myslí, že jde taky o rok 1985 a v tom roce končil první rok na střední škole.
0: Taky děkujeme.
5: A tip na rok 1986 nám poslala Jana z Pelhřimova.
0: Zdravíme do Pelhřimova a jdeme si to všechno zhrnout. Třetí patro v televizi, nebo seriál Třetí patro, taky zpívající fontána v Mariánských Lázních se rozespívala a Ronald Reagan se setkal s Michailem Gorbačovem. V Reykjavíku na Islandu to byly nápovědy, které dnes padly a pokud jste typovali rok
1: 1986.
0: Typovali jste správně, protože Třetí patro sice bylo natočeno v roce 85, ale v televizi se objevilo až na podzim roku 86.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio
0: Blaník. Tajemného roku vše, s Adélkou se těšíme zase na zítřejší ráno, uslyšíme se v 6, to tady budeme na značkách, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1986. Jo.

0: Owen Paul zpívá My Favorite Waste of Time, tedy mé oblíbené plýtvání časem, řekněme. Doufejme, že vaším oblíbeným plýtváním časem je poslech Rádia Blaník. Alespoň teď to dokazujete. Tajemný rok je za námi a my vám dál budeme hrát hlavně hezky česky. Dorazí Marek Ztracený.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělel se s tebou na...
0: Dáme si skupinu Jelen.
2: Až přijde touha a pláč.
0: A zaspívá i fenomenální Lucie Bílá.
3: Proč čeká mě podivný most přes minulost?
0: Od minulosti až do současnosti vám hrajeme hezky česky a budeme nejenom celé léto. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10 hodin dopoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
6: Pěkné dopoledne přeje ještě jednou Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost, na východě případně ještě s doznívajícími srážkami. Od západu se ale v průběhu dne bude postupně vyjasňovat. V nížinách dnes budeme měřit nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni, na horách rtuť teploměru dosáhne 18 stupňů. Toliko počasí, je tu doprava.
7: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
5: Blaník za volantem.
6: Na Moravě a ve Slezsku se aktuálně jezdí bez větších a vážnějších nehod, přesto na dálnici D1 mezi 364. a 359. kilometrem ve směru na Brno budou u krajnice probíhat práce údržby. Pozor si dávajte na dálnici D48 na 58. kilometru ve směru na Frýdek Místek, tady stojí porouchané vozidlo, ale kolony se zatím ještě netvoří, přesto se připravte na komplikace. No a na dálnici D35 na 294. kilometru ve směru na Olomouc dávejte pozor na porouchané osobní vozidlo na krajnici. Tolik doprava, teď zprávy, které má Monika.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
8: Od rána jedná Bezpečnostní rada státu. Povodí Moravy řeší úhyn ryb. Letní tábory se musí řídit novými pravidly.
4: Rádio Blaník.
8: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na úřadu vlády začala za účasti prezidenta jednat Bezpečnostní rada státu. Pokračovat by měla mimo jiné v diskuzi o nové armádní koncepci. Sice o ní jednala v polovině června, ale kvůli široké agendě se vše nestihlo probrat. Petr Pavel by se měl na jednání poprvé vidět s premiérem poté, co Andrej Babiš odmítl setkání kvůli summitu NATO v Ankaře. Na řece Dyji uhynuli u jezu v Bulharech ryby. Jak velké množství jich je, zatím není podle Povodí Moravy jasné. Za úhynem je prudký noční pokles rozpuštěného kyslíku prakticky na nulu. Hasiči už na místě postavili nornou stěnu, provzdušňují vodu nad jezem a zaměstnanci Povodí odebírají vzorky. Pro letní tábory platí od letošního roku nová pravidla. Vyplývají z novely hygienické vyhlášky a jejich pořadatelům přinášejí méně byrokracie. Novinky se týkají zdravotní způsobilosti vedoucích, hygienických zařízení a také provozu kuchyně. Toalety se už také nemusí rozdělovat na dívčí a chlapecké. Liberec má nové místo lákající k focení. Ve sportovním areálu Vesec vznikl fotopoint s výhledem na Ještěd. A co vše součástí této novinky, to už dodává mluvčí radnice Jana Kodymová.
9: Fotokoutek tvoří kruh z masivu modřínu, plastového srdce z epoxidové pryskyřice a podstavec je z liberecké žuly. Všechny srdcaře místo na špičáku s výhledem na ikonický Ještěd přímo vyzývá ke svatebním obřadům.
8: Rezervaci místa a termínu se snoubenci můžou zařídit na matrice libereckého magistrátu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Je to tak, bude. Děkujeme.
5: Pepa Černý.
4: Na Rádiu Blaník.
0: Tak, krásné dopoledne, přátelé. Za minutu a půl už bude 10, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste na Blaníku zvyklí. A za malou chvilku se podíváme do Karlových Varů, protože tam už to vrcholí všechno. No a taky se podíváme do Ostravy. Nejenom Praha má planetárium, totiž víte. Marek Ztracený, tak se nezlob, právě teď na Blaníku.

0: Jelen, touha a pláč na Blaníku. A teď už míříme do těch Karlových Varů. Už zítra totiž začíná Mezinárodní filmový festival, který letos nabídne celkem 137 celovečerních filmů. Na jeden večer se navíc promítání vrátí do Mariánských Lázní, kde filmová přehlídka ve druhé polovině 40. let minulého století začínala. Jak připomíná výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
1: Při prvním ročníku Karlovského festivalu v roce 1946 ten princip uvádění filmů, kterých bylo tehdy během 14 dnů 14, tedy jeden film každý den, byl takový, že premiéra proběhla v Mariánských Lázních v lázeňském domě Kasino a repríza druhý den v Karlových Varech, tudíž Mariánské Lázně byly vedle Karlových Varů tím velmi zásadním městem.
0: A já ještě dodám, že ve Varech už je i naše reportérka Sára Voldánová, která se z přehlídky sem tam přihlásí do vysílání. Takže vám dění ve Varech minimálně do konce týdne neuteče. A teď už se vrátíme k písničkám. Most přes minulost může být? A myslím, že jo. Lucie Bílá na Konopišti byla famózní a v éteru Blaníku bude teď taky. Tak hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Freddy Kirken, zítra mám svůj den. To máme všichni, protože zítra už je pátek, přátelé, jak říká Iva, den velkého juchu. Já říkám juchu, protože hlavní město je vylidněné. Řeknu vám, vypadá to, že všichni odjeli na dovolenou. Spousta lidí odjela taky do Řecka. Pokud se chystáte do Řecka i vy, a konkrétně na ostrov Zakynthos, tak vězte, že pokud se těšíte na to, že si uděláte slavnou fotku na legendární pláži na Vájo, takové té uzavřené pláži, kde je přímo na tom písku takový ten vrak lodi, tak neuděláte, protože je pro veřejnost uzavřena a bude tak minimálně do konce října. Hrozí tam sesuv kamenů a úřady to nějak řeší. Ono stejně není moc o co stát, ono na fotkách to vypadá dobře, ale potom člověka tam přivezou lodí, on tam jako je třeba půl hodiny, musí tam být s ostatními, udělá si pár fotek, no. Myslím si, že v celém Řecku, ostatně i na Zakynthosu, jsou lepší místa, než právě tahle legendární pláž, kterou tak jako udělali fotografové, spíš si myslím, protože přece jenom to jsou mocní čardějové, obzvlášť od doby, kdy mají k dispozici ten Photoshop. Za chvilku Petr Nať, taky Miley Cyrus a Zuzana Michnová, Marcias s Luisem, tu mám moc rád. Posloucháte Blaník.
1: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
2: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménychů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklórem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklórních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklórních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
8: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
9: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
10: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
11: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
12: Na co?
11: Na naši fotovoltaiku.
12: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
11: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
12: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
11: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
12: A kdo se o to postará?
11: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
12: Tak to máme jasno.
13: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Marcia, Zuzana Michnová s Luisem na vlnách Blaníku. A my se teď podíváme do Ostravy. V tamním planetáriu mají totiž pořád něco nového. A premiéra se chystá i na tuhle sobotu. Víc se nám poví vedoucí ostravského planetária Martin Vilášek.
1: Sobotu 4. července proběhne premiéra dobrodružného animovaného filmu s názvem 3-2-1 Start. Je to dobrodružný příběh o křečkovi Alanovi, který se bude snažit vrátit svého kamaráda robota na jeho kosmickou loď. Premiéry se zúčastní i samotný křeček Alan, se kterým se mohou děti vyfotit, mohou si pohrát na novém dětském hřišti a rodiče si mohou dát výbornou kávu v kavárně na třech kolech.
0: No prosím, a křeček Alan k tomu, tak to je náš blanický typ v Ostravě. My zdravíme do Ostravy a budeme vám dál hrát. Za chvilku úžasný duet Karla Gotta s jeho dcerou Charlotou, Srdce nehasnou. Zahraje nám taky ABBA i Vanastovky na Blaníku.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
4: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Honestové věci a jejich kouzlo na vlnách Rádia Blaník. Hrajeme vám hlavně hezky česky. Nejenom celé léto. Petr Novák zaspívá v následující hodině.
1: Já budu chodit po špičkách.
0: Pak si dáme písničku pro všechny, kterým někdy ujel vlak nebo poslední metro.
2: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo.
0: Pak to trošku sklidníme a sedneme si k táboráku.
2: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou si třás. A pak smutnou má láso.
0: Právě o táboráku bude řeč v následující hodině. Hrajeme vám hezky česky celé léto, jsme Rádio Blaník. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 6 minut bude 11 dopoledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Máte doma solární elektrárnu?
4: Tak pozor, Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
3: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
4: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
3: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
4: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
3: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
4: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
4: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
4: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Hezký čtvrtek přeje Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme z počátku dne ještě zvětšenou oblačnost. Na východě teoreticky můžou dosnívat dešťové srážky, ale od západu se bude v průběhu dne postupně vyjasňovat. Očekáváme tedy skoro jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 23 a 27 stupni Celsia. Na horách to bude okolo 18. Toliko počasí, je to doprava.
6: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo.matrace.cz.
4: Blaník za volantem.
5: Ve Zlíně v Bartošově ulici na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Místem nehody proto projíždějte raději s opatrností. Na Bruntálsku mezi Jindřichovem a Třemešnou také bourala dvě osobní vozidla. I tady tak počítejte s výraznějším omezením provozu. Stejně tak si dávajte pozor i na dálnici D48 na 58. kilometru ve směru na Frýdek Místek, totiž stojí porouchané vozidlo. Kolona se tu zatím netvoří a D1 mezi 364. a 359. kilometrem ve směru na Brno, tady budou u krajnice probíhat práce údržby. Tolik doprava, teď zprávy, které má Monika.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
7: Rantířov se vzpamatovává ze silné bouřky. Pražská Kbelská potrápí řidiče až do poloviny srpna. Tragický požár nemocnice řeší na severu Německa.
3: Rádio Blaník.
7: Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. V Rantířově na Jihlavsku stále odstraňují následky včerejší bouřky. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo i provoz na železnici. Podle meteorologů se tudy prohnal silný vítr způsobený propadem studeného vzduchu. O tornádo v tomto případě nešlo. K dnešnímu ránu je v Rantířově stále 150 domácností bez proudu. Včera zase extrémní bouřky řádily v Beskydech. V pražské Kbelské ulici se zatím ráno kolony netvořily. Od včerejška je kvůli kompletní rekonstrukci zúžená na polovinu pruhu. Omezení by tu mělo trvat do 15. srpna. Na frekventované komunikaci budou dělníci pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak, aby bylo zúžení co nejkratší. V létě patří popáleniny mezi nejčastější úrazy. Patří zároveň mezi nejzávažnější poranění, která ohrožují děti i dospělé. A víc tomu dodává mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
8: Popáleniny si vloni vyžádali pobyt v nemocnici několika stovek klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Skoro polovina případů se týkala dětí. Častěji se přitom jednalo o chlapce. U dětí převládají popáleniny z opaření, u dospělých pak dominují úrazy plamenem.
7: A velmi často se jedná o případy, které jsou v létě spojené s grilováním anebo s pobytem u otevřeného ohně. Na severu Německa hořela nemocnice. Požár krovů si vyžádal 2 mrtvé z řad pacientů a na 30 zraněných. Hořet začalo v 4:30 ráno a následovala evakuace pacientů. Lidé zabalení v nouzových dekách seděli před budovou. Některé pacienty z budovy vynášel personál. Nemocnice má 160 lůžek. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
0: Děkuju moc, Moni.
4: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé, minutka zbývá do 11. hodiny, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku se na místo činu vrátí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. No a v této hodině si taky sedneme k tomu táboráku, jak jsem vám slíbil. Teď si ale poslechneme Marii Rotrovou, Lady Soul. Měli jsme se potkat dřív. Posloucháte Blaník.

0: Foreigner na vlnách Rádia Blaník. Chci vědět, co to je ta láska, zpívají. A my si dáme zlaté české ručičky s Petrem Slívou. Dneska to bude velice zajímavé.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách se budu povídat s Davidem Stuchlíkem. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás.
3: Davide, kam jsem se vám dovolal?
4: Do Prahy.
3: A v Praze jste založil projekt Freed Ferments. Říkám to dobře?
4: Ano, souhlasí to.
3: A tohle mi budete muset celé vysvětlit. Co to je Freed Ferments?
4: Freed Ferments je vlastně projekt, který jsem založil, který je vlastně postavený na vývoji postbiotické ingredience jako suroviny pro kosmetický a hygienický vlastně průmysl pro produkty.
3: Vás k tomu něco vedlo? Co vás k tomu vedlo?
4: Ono to možná bude znít trošku kliše, ale zdravotní problémy. Já vlastně od dětství trpím na atopickou dermatitidu. Čím se starší, tak mám pocit, že se mi to zrušuje. Moje vlastně dcera 8letá, ta trpí taky na exém, bohužel, má to po celém těle. A před pár lety vlastně mi byla diagnostikovaná Crohnova choroba. Takže vlastně téma střevního mikrobiomu a kožního mikrobiomu a celkově té autoimunity je pro mě jako velký téma. A tak jsem se vlastně začal zajímat sám, jak by mohl sám jakoby vlastním příčiním pomoct svému tělu. A samozřejmě jsem narazil na probiotika, prebiotika, což je známý téma. Samozřejmě jsem to i sám jako vyzkoušel na sobě, ale vzhledem k mému stavu zdravotnímu to mi nedělalo úplně dobře. A vlastně díky tomu jsem narazil na téma postbiotika.
3: Abychom moc nezabředli teda do odborných terminologií, ale ano. Jaký je ten prvotní rozdíl mezi probiotikem a postbiotikem?
4: Probiotika jsou vlastně živé mikroorganismy, živé bakterie a vlastně postbiotika, když bych to měl říct podle oficiální definice Mezinárodní výzkumné asociace, tak vlastně postbiotikum je přípravek z neživých, inaktivovaných mikroorganismů a jejich složek, který přináší zdravotní přínos hostiteli. Jednoduše řečeno, vlastně jsou to prospěšné látky, které vznikají během té fermentace spolu vlastně s bakteriemi, které se následně inaktivují, jsou potom neživé a vlastně se potom využívá ta jejich přirozená biologická aktivita.
3: A co je to prvotní surovinou, kterou pro tu fermentaci používáte?
4: Já jsem zvolil vlastně dvě rostlinné suroviny, je to oves a rýže a to vlastně z důvodu, že oves už je léta používaná vlastně v dermokosmetice díky svým vlastnostem sklidňujícím na pokožku a obsahem beta-glukanů a také rýže má v kosmetice už své místo, převážně třeba v Asii, takže ta kombinace těchto dvou surovin mi přišla vhodná, vlastně se krásně doplňují a vytváří to takový silný potenciál.
3: Vy prý hledáte i nějaké další spolupracovníky?
4: V podstatě ano, protože ten výzkum je opravdu na dlouho, je tam spousta otázek a málo odpovědí, takže se snažím zapojit do toho co nejvíce odborníků. Já sám totiž nejsem žádný odborník, nejsem vzdělán v tomhle tématu, takže se obracím právě na ty povolané lidi, aby nám vlastně pomohli rozfázovat třeba i ten technologický výzkum, vývoj.
3: Je možné se na internetu o tom vašem projektu něco dozvědět? Máte nějaké stránky? Jste na sociálních sítích?
4: Na LinkedInu pod názvem Freed Ferments, nebo na Facebooku Freed Ferments, nebo Biohacker, anebo když si zadáte do toho vyhledávače Freed Ferments, tak vlastně vás to přepojí přímo na ten inkubační program Point One.
3: No Davide, nezbývá mi nic jiného, než vám popřát hodně štěstí, protože děláte záslužnou činnost.
4: Děkuju.
3: Tak ať se vám daří a krásné léto, mějte se vůbec krásně, naslyšenou.
4: Vy taky, děkuju a děkuju za prostor tady odpovědět něco o svém projektu. Děkuju.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase se to povedlo. Péťo, moc krát děkujeme. Tohle jsou slovenské zlaté hlasivky. Jana Kiršner a Modrá na vlnách Rádia Blaník. Je 11:14 a už je druhý červenec. Za chvilku už bude podzim. Ledí to strašně. Přátelé, krásné dopoledne s Blaníkem.

0: hlas jako zvon. Americká zpěvačka Anastasia na vlnách Rádia Blaník. Anastasia ta si nemusela nějak komplikovaně hledat svůj pseudonym, protože ono to je její křestní jméno, skutečně. Ona se narodila jako Anastasia Lynn Newkirk, ale potom se vdala, jmenuje se Newtonová, teda oficiálně. No a tahle dáma má celý život vleklé zdravotní potíže. Už jako dítěti jí diagnostikovali Crohnovu nemoc a posledních 20 let asi víte, s čím bojuje, ale zatím statečně a s dobrým koncem, tak držíme palce Anastasii ve všem, co dělá. 58. bude teďka v září. Tak zdravíme za oceán. Za chvilku opět Radeček, všechno je v pořádku a taky Nedvěděje a Kohout na Blaníku.
1: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
2: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
3: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
6: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
7: A kde všude nás naladíte?
6: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
8: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
9: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Kdekoliv na světě.
11: A 24 hodin denně.
10: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
11: Na našem webu radioblaník.cz.
12: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Kohout, klasická nedvědovka na Blaníku. A tahle atmosféra teď bude vládnout na Blaníku častěji.
1: Písničky k táboráku.
0: My pro vás totiž máme písničky k táboráku, přátelé. Každé letní prázdninové, každý letní prázdninový víkend mezi 18. a 19. hodinou vám na Blaníku budeme hrát písničky k táboráku. Může se vám stát, že usednete v sobotu k táboráku a nikdo nebude umět na kytaru. No, my máme řešení. Nalaďte Blaník a můžete si zpívat celou hodinu. A pokud se u vás ta zábava protáhne, tak můžete přeladit na český Blaník, na našeho bratříčka, a tam potom písničky k táboráku pokračují od 19. až do 22 hodin. Tak tohle jsme pro vás přichystali. A navíc pro vás na Blaníku máme takovou specialitku, protože kluci mladí nedvědi, Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší, pro nás nahráli živě a naspívali a taky natočili na video klasické nedvědovky. A my vám je budeme exkluzivně pouštět vždycky po té 18. hodině tady na Blaníku v sobotu i v neděli. Pokaždé to bude trošku jiná písnička a navíc, jak jsem říkal, natočili jsme to i na video, takže můžete potom tu písničku nejenom slyšet, ale taky vidět, jaký Vojta s Honzou hrají na našem webu radioblaník.cz a nebo na našem blanickém YouTube. Tak laďte Blaník o víkendu a pokud chystáte táborák nebo jenom posezení pod pergolou, tak ideální je to naplánovat mezi 6. a 7. večerní, protože na Blaníku jsou na programu písničky k táboráku každý letní víkend v sobotu i v neděli. Za chvilku Queeni a taky Činasky a Tabáček.
1: Ve fotbale na rádiu Blaník. Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activii jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
9: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
10: Každou neděli dopoledne na Nově.
9: A poprvé v Příbrami.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Pohodové české rádio.

0: Tak už jsme asi tleskli třikrát do dlaní, protože léto je skutečně tady. A tohle byla Helenka Vondráčková. Hrajeme vám hezky česky celé léto, nebojte se. A následující hodinku pouze a jen hezky česky. Dan Landa zaspívá Touhu.
1: Touha je žít, zůstat a neodejít.
0: Žlutý pes Modrou.
1: Je to barva, kterou mám prostě rád.
0: To my taky. A Krištof, ty a já. A doufám, že vás baví Rádio Blaník a Česká hodinka, protože je právě teď před námi. Hrajeme vám celé léto hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a 20 vteřin už bude pravé poledne.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

0: počasí.
1: Krásné poledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra z rána oblačná, místy se objeví také přehánky. Během odpoledne čekáme polojasno a srážky už nebudou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik o počasí, teď doprava.
2: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor si dejte na dálnici D48 na 69. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Tady stojí odstavené nákladní vozidlo, projíždějte opatrně. Na trase mezi Příborem a Frenštátem pod Radhoštěm na úrovni Lichnová došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Na místě jsou policisté, zdržení je ale zatím minimální. Pokud i vy víte o nějakých dopravních komplikacích, volejte na linku číslo 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už zprávy a Eliška.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Prezident si podle Babiše vykládá ústavu po svém. Hygienici řeší stále více případů svrabu. Inspektoři si opět posvítili na obchodníky. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu jak chce. V rozhovoru s deníkem CZ to uvedl premiér Andrej Babiš. Pavel si podle něj vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním premiérem oznámení, jak vyřeší střet zájmů. Podle šéfa kabinetu je Pavel jednoznačně hlavou opozice a dělá kampaň za své znovu zvolení. Případů svrabu je letos víc. Hygienici jich evidují více než 7 tisíc, což je o 40% víc než loni za pololetí. Nejvíc nemocných je v Moravskoslezském, Středočeském a v Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, které se projevuje červenými pupínky a intenzivním svěděním celého těla, které se zhoršuje v teple a v noci. Česká obchodní inspekce odhalila, že obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhlo 1666 kontrol. Pokračuje mluvčí František Kotrba.
5: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
4: Inspektoři v prvním čtvrtletí uložili pokuty za téměř 15,5 milionu korun. Pražské zoo hlásí nové přírůstky. V květnu se narodila dvě mláďata karakalů a návštěvníci už je mohou vidět ve venkovním výběhu. Jde o kočkovité šelmy, takže kromě mléčné stravy už si koťata pochutnávají i na potravě dospělých. A to jsou křepelky nebo třeba králíci. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
6: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepa Černý
3: na rádiu Blaník.
6: Krásné poledne, za půl minutku už je to tady. Pokud máte připravený nějaký oběd, tak vám přeji dobrou chuť. A taky vám slibuju české písničky, a to jen a pouze, protože mezi 12. a 13. my to jinak na Blaníku než neděláme, my to snad ani jinak neumíme. Za chvilku popřejeme, taky zaspomínáme. V této hodině se také podíváme na psychologii barev. A potom se podíváme na psychologii i Vilecké. A to bude velice zajímavé, na to se těším. Má svůj den Pavel Vítek právě teď, tak dámy, které máte dneska narozeniny, všechno nejlepší.

Ivone Přenosilová a boty proti lásce. Iva Lecká tady tančí a zpívá, že má červené boty a že v nich ráda šlape a tak. Já jsem tuhle písničku vám zahrál proto, protože dneska by měla Ivone 79. narozeniny. Chybí nám moc, ale její písničky žijí dál. A tak to má být. Přátelé, dneska má kulaté narozeniny 50. Tomáš Vokoun, hokejový brankář, no na toho se nezapomíná, že jo, to je mistr světa, ten nám udělal tolik radosti. Tomáši, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, já vím, že tam byly nějaké problémy. Potom tady máme ještě přání za oceán, a sice Margot Robbie, což je jedna z nejkrásnějších hereček současnosti, ta má dneska 36. narozeniny, možná ji znáte třeba z filmu Vlk z Wall Street. No a potom absolutní hudební legenda, ta by dneska oslavila 94. Ročník 1932, 2. července, kdo myslíte, že se narodil? Valda Matuška. A Valda, ten na Blaník patří jako málo kdo jiný. Tak teď se podíváme až na Karlštejn a konkrétně do Věží. Hezké poledne.

0: dokonce i Iva má modrou ráda. Víš, Ivo?
1: Ano.
0: Venku se pravděpodobně něco děje, přátelé, protože Iva Lecká je schovaná ve studiu. Já si myslím, že to je tím, že tady je zapnutá klimatizace, to znamená, že je tady žitelno. Mám pravdu, Ivi?
1: No to taky, ale hlavně jsem tě přišla narušovat tvůj pracovní klid.
0: Ano, ano, děkuju ti za to. Přátelé, když nám dohrála ta modrá, tak já jsem vám chtěl říct, že modrou máme v logu, ale to všichni víte, že jo? Tak jsem vám chtěl ještě říct jednu věc. Modrá barva nejenom, že je nejoblíbenější na světě, ale ona tlumí apetit. A proto se nedoporučuje jako hlavní barva do kuchyní nebo jídelen, ale naopak do koupelen, kde evokuje čistotu. A já si tak ale říkám, že když to tlumí apetit a tedy chuť k jídlu, tak naopak teda já si asi vymaluju svou jídelnu modře. Jste na tom stejně? No tak to jsme na jedné vlně. S Ivou Leckou taky, Ivo?
1: Co? Hele, na mě to asi nefunguje. Já bych mohla mít modrou všude a... Bylo by taky. To úplně jedno.
0: Mám taky hladek, vlk, takovou kolenka Filipova. Na Blaníku.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
3: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
6: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
5: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
6: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
5: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
6: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
5: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
6: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
7: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Vybíral jsem píseň, aby byla o nás dvou, o mně a o Ivě Lecké, a pak mě napadlo, že ty a já jsme jedno jen ze dvou částí. Je přesně o nás.
1: No, vím, je horko, no.
0: Ivuško, dneska máme jasné téma, že?
1: Jasné, jo.
0: Dneska je světový den UFO.
1: A jo, to je moje téma, ano.
0: Přesně
1: ano,
0: tak,
1: ano,
0: Iva totiž o ničem jiném než o UFO téměř nemluví. Ale pozor, UFO to jsou ty létající předměty, to je ano. Neidentifikovatelný létající objekt, jo, z angličtiny. Teďka se tomu ještě říká trošku jinak, já jsem to teda zapomněl. Ještě bych chtěl přidat teda, pokud máte rádi skupinu Foo Fighters americkou, kterou vede Dave Grohl, bubeník z Nirvány, tak Foo Fighters takhle označovali tímhle souslovím Britové a Američané neidentifikovatelné létající předměty za druhé světové války. Tak to jenom, abyste věděli, co je Foo Fighters. Ale pojďme k tomu UFO. Ivuško, viděla jsi někdy UFO?
1: No samozřejmě.
0: Opravdu?
1: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Počkej, viděla jsi někdy na nebi
1: opravdu,
0: UFO?
1: Já jsem přesvědčena, že viděla. Ale samozřejmě, že jo, jako ty bys mi to vymluvil, bys řekl, to bylo letadlo, nebo to bylo něco, nevím. Já si myslím, že jsem viděla. Já si to myslím, že jo. A hlavně jsem byla, přátelé, v kruzích v obilí.
0: Jo.
1: A to byl zážitek.
0: Počkej, a to, jak jsi viděla to UFO, bylo to to, jak jsi přišla a říkala, ptala ses mě, co znamená Lufthansa? Ne.
1: Ne. Ježi, a vidíte to? A to nemůže být vyvážená diskuze,
0: tak počkej,
1: tohle,
0: tak
1: jo, protože
0: ještě
1: on mě furt zesměšuje.
0: Ne, tak řekni
1: mi. A přitom já jsem přesvědčená o tom, že oni už tu jsou. Jsou v oceánech.
0: Ano.
1: Protože ty oceány jsou neprobádané, jo?
0: Dokonce se infiltrovali do rádií. Ivuško, prosím tě, já teda mám takovou jednu záhadu, kterou mám moc rád a znám ji od pana Mareše a taky od pana Klímy, a to je ta příhoda z Miličína, znáš to?
1: Jaká myslíš teď?
0: Česká Sibiř, jo.
1: No.
0: Tam
1: no.
0: Několikrát obyvatelé pozorovali 3metrové postavy, které přiletěly v nějaké kouli.
1: No vidíš.
0: Vystoupili údajně na pole a venčili tam obrovského psa. A potom zase nastoupili a odletěli. A oni to pozorovali tam místní lidé, ale neradi o tom mluví.
1: No tak bodej by o tom chtěli mluvit.
0: A
1: když
0: proč bych
1: se potkají s někým, jako seš ty, no tak to potom je těžká diskuze, že jo? Když
0: 3metrové lidi.
1: No,
0: tak ne. Ivuško, prosím tě, řekni nám, když teda UFO, s tím jsme moc neuspěli, ty ses včera bavila s AI, viď? To je vlastně taky trochu nadpřirozené.
1: To bylo hodně nadpřirozený, no. Nejlepší bylo, když na vás mluví někdo mužským hlasem, ale v ženském rodě. Jo,
0: a co ty
1: tak,
0: na to?
1: Tak to jsem byla v steky bez sebe, takže jsem vysvětlovala tomu přístroji, že si musí nejdřív ujistit, co vlastně jako je.
0: No.
1: Jo, jestli je muž nebo žena. No, tak po chvíli jsme se teda nějak dohodli, jak bude vystupovat, abych nedostala infarkt. Ale bylo to zajímavý zase jako na druhou stranu, jako ta konverzace.
0: Občas to zajímavé je. Ivuško, víš, co bude určitě zajímavé?
1: Ne.
0: Tvé odpolední vysílání.
1: No tak to určitě.
0: A právě teď začíná. Přátelé, mějte se krásně, já se s vámi loučím, nechávám tady Ivu. Bílá královna, to je přímo o ní, za chvilku to zazní.
2: Prázdniny jsou tady a s nimi i písničky k táboráku.
3: Pojďte si s námi na Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
2: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 18 hodin.
3: Navíc pro vás máme i jeden speciální dárek.
2: Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší vám osobně zahrají a zaspívají jednu z legendárních Nedvědovek.
3: Písničky k táboráku
2: na rádiu Blaník.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
6: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
5: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days.
4: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
11: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
12: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Tak jako životem s nadhledem proplouvám, s klidem teda rozhodně ne, to teda musím říct, ale líbí se mi ten text, jsem jaká jsem a taková budu, no a ostatním nezbývá nic jiného, než se s tím smířit. Přátelé, já vás zdravím, za chvilku odstartuje odpolední vysílání na Blaníku, 13. se blíží a pak si dáme brouky.

0: A předám i Hanku Zagorovou. Hanka Zagorová, ta mě vždycky zvedne náladu. Tak přátelé, za 7 minut 13, za chvilku startujeme. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Zažijte noci plné hvězd. Letní shakespearovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespearova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
3: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
4: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Jazzet. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra z rána oblačno, místy se objeví také přehánky nebo slabý déšť. Odpoledne čekáme spíše polojasno, večer bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik o počasí, teď doprava.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
1: Pozor si dejte na nehodu v Bruntálu v Pionýrské ulici, kde došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují policisté, počítejte se zdržením. Další komplikace jsou ve Frýdku Místku v Brzovské ulici na křižovatce s Revoluční, kde bourala dvě osobní vozidla. A na trase mezi Příborem a Frenštátem pod Radhoštěm na úrovni Lichnova došlo ke střetu osobního auta s nákladním. I tady se zdržíte minimálně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Eliška.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Západ republiky se vzpamatovává z bouřek. Zámek Čechy pod Kosířem trápí vandalové. Evropa se musí připravit na další vlnu veder. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Česku včera opět řádily bouřky. Obcí Chříč na Plzeňsku se velká voda prohnala během jediného dne hned třikrát. Voda s bahnem z polí natekla do domů i do školy. Bouřka nadělala paseku taky v Měticích u Pardubic. Následky tu budou podle odhadů dobrovolných hasičů odstraňovat 2 měsíce. Park zámku Čechy pod Kosířem se stal terčem vandalů. Ti opakovaně ničí lavičky, kradou květiny, okapy nebo parapety. Do zrevitalizovaného rybníka vysadili rybičky, které teď ohrožují původní živočichy. Pracovníci našli taky zastřelené jiřičky. Zámek proto zkrátil otvírací dobu a otevřený je jen do 18 hodin. Meteorologická stanice v Doksanech patří díky své poloze mezi ty nejteplejší. Leží v otevřené zemědělské a suché oblasti, což může vést k silnějšímu zahřívání vzduchu. Právě proto tam padl historicky nejvyšší teplotní rekord. Pokračuje mluvčí rezortu životního prostředí Veronika Krejčí.
4: Nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa. A mezi 10 nejvyššími maximálními teplotami za historii měření v České republice je jich 9 z uplynulého víkendu.
3: Výjimečné je také to, že tyto rekordní teploty byly naměřeny už v červnu. A od tropů si příliš neodpočineme. Po krátkém ochlazení do Evropy dorazí další vlna veder. Teplý vzduch se nad západní částí kontinentu začne znovu šířit v závěru týdne a teploty opět vystoupají nad 35 stupňů. Nicméně, jak intenzivní a rozsáhlá vlna to bude a zda v příštím týdnu zasáhne i Česko, zatím není jisté. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Iva.
0: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
5: Musím tedy říct, paní kolegyně, že jste mě s tou poslední zprávou nepotěšila. Já bych to brala, jako je to dneska. Dneska je příjemně, tu tam mráček, přesto je hezky, letně.
1: Teď je to ideál.
5: Viď, pofukuje, je teplo.
1: Ale nemoc.
5: Ale nemoc, přesně, to je naprosto ideální. No, ale co se dá dělat, že jo, na nás úplně nezáleží. Co je, se dusíš, ježišmarja? Dobrý.
1: Mě trošku zaskočilo.
5: Jsem se lekla. Tak, přátelé, startujeme odpoledne na Blaníku a začneme s Michalem Tučným. Za minutu bude 13 hodin.
6: Pojďte všichni novní spozit.

0: Tak naštěstí tohle nejsou poslední prázdniny, ale jsou v plném proudu. Krásné odpoledne, 9 minut po 13. hodině. Sára Voldánová, naše reportérka, opět vyráží na nové dobrodružství. Loni nás vzala do Itálie, tentokrát se vydává do Karlových Varů.
1: Sářino Karlovarské dobrodružství.
2: Sářino Karlovarské dobrodružství.
3: Hezký den, jsem moc ráda, že se po delší době slyšíme a že vás můžu znovu vzít na další z mých dobrodružství. Tentokrát se chystáme, stejně jako půlka republiky, do Varů. Možná si teď říkáte, jestli zrovna filmový festival může být vůbec dobrodružný. A jednoznačná odpověď je... ano, může. Teda alespoň v případě, že chcete skutečně chodit na filmy, nejste od sponzorů filmaři, nebo nemáte jako my dostatek kombinační logiky na to, abyste správně pochopili místní systém lístků pro veřejnost. Nám se to nepovedlo za celé 3 roky. Ale protože už za žádnou cenu nechceme poslouchat řeči o Pražácích, co do Varů nejezdí na filmy, rozhodli jsme se, že to letos zlomíme a pojedeme kvůli festivalovému pasu radši už o den dřív. Moje kamarádka, která je celkem raní ptáče, to ale vzala skutečně zodpovědně a vyjížděla už v 5 ráno. No, takže mě teď čekají 2 hodiny o samotě v autě, kde můžu rozjímat o tom, jestli naše 15-leté přátelství vydrží jiné spánkové rytmy ve Varech a co nás tam letos všechno čeká. Loni to byla jízda, tak na ní vyražte se mnou. A zítra se těším na slyšenou.
1: Sářino

0: Tak tohle byla Lucie Vondráčková. Za chvilku se podíváme do Jičína. Tamní oblastní nemocnice má novou magnetickou rezonanci, tak vám řekneme víc. Teď ale míříme za Atlantik, za fotbalem.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Pěkné odpoledne. Do osmi finále světového šampionátu zatím postoupilo 10 týmů. Pavouk se začíná rýsovat a čekají nás zajímavá utkání. Například Brazílie v neděli vyzve Norsko. To má v kádru kanonýra Haalanda, který je z 5 góly v tabulce střelců na děleném 3. místě. Skvělou podívanou pak určitě bude pondělní duel spolupořádajícího Mexika, které čeká nabitá Anglie. V jejím nároďáku nechybí Harry Kane, který si zatím připsal 5 gólů a je to on, kdo se s hvězdným Norem dělí o 3. příčku. Dál prošla taky před 4 roky stříbrná Francie, Paraguay, Kanada, Maroko, Spojené státy a Belgie. O dalších 8 finalistech se teprve rozhodne. V pohádkové jízdě mistrovstvím chtějí pokračovat třeba Kapverdy. Ty ale čeká těžký soupeř, a to Argentinci v čele s Lionelem Messim. Afričané ale věří a chtějí obhájce titulu překvapit. A co se týče našeho mužstva, tak tam se začíná řešit nový trenér. Šéf českého fotbalu Trunda připustil, že nový kouč by mohl být ze zahraničí. Tolik fotbalový speciál, další přineseme zase zítra.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklórem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklórních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklórních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
6: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
9: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
10: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Marek Ztracený chce, abyste ho zastavili, no tak tolik tedy k této písni, ovšem některé věci je dobré nezastavovat, naopak jsme rádi, že jdou kupředu. Mám pro vás dobrou zprávu z Jičína, tamní oblastní nemocnice má od včerejška magnetickou rezonanci. Co všechno to přináší, nám poví mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzová.
1: Hlavním přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
0: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touhle metodou cestovat nejčastěji do Hradce Králové nebo třeba do Liberce, takže pokrok to určitě je a my za něj děkujeme. No a teď už zase zpátky k písničkám.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: No tak zítra naposledy.
4: To jako vážně?
3: No, na 3 týdny. Na 3 týdny, protože budu pryč s obytňákem.
4: Ale ne, mě tady bude smutno.
3: Ale nebo já se vrátím.
4: No a já ti to tady zatím pohlídám.
3: Tak si to zítra ještě spolu užijeme.
4: 6 ráno na Blaníku.
3: S Petrem Slívou.
4: A Adélou Zahradničkovou.
2: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
12: Troufám si tvrdit, že pokud si dnes pustíte televizi Seznam, budete spokojeni. Tak třeba večer vám nabídneme legendární film z roku 1932 s Vlastou Burianem v hlavní roli. Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa vás bude bavit už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.
2: Pohodové české rádio.

0: Pánia Kaskader, 14. hodina se blíží, krásné odpoledne, dneska je nádherně, dneska je příjemné, opravdu krásné letní počasí. Tak doufám, že i Blaník vás baví, že jsme dobrým společníkem. No a za chviličku pokračujeme, další české písničky jsou připravené. Třeba Seza a Lhůta záruční, anebo Mr. Karel Gott. Písnička Lásko má, taky Helena Vondráčková, Dvě malá křídla tu nejsou. Budeme vám i po 14. hodině hrát na pohodu, ale hlavně hezky česky. Tak zůstaňte s námi, 14. to bude za 6 minut. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
3: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
4: Svítí.
5: Svítí.
4: I na síti všech sítí.
5: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
4: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
5: Blaník na Facebooku a Instagramu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
6: Krásné odpoledne.

0: Vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra z rána a dopoledne oblačno až zataženo, na většině území se objeví také přehánky. Později během odpoledne bude ale převažovat polojasno a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik o počasí a teď už doprava.
1: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
2: Blaník za volantem.
0: Komplikace vás potkají na dálnici D55 na 30,5 kilometru ve směru na Olomouc. Tady stojí odstavené osobní auto. Nehodu máme v Olomouci v Přerovské ulici u křížení s Hamerskou směrem z centra. Tady blokuje provoz nepojízdné osobní auto. Se zdržením pak počítejte v Opavě v Ratiborské ulici na křižovatce s Holasickou, kde bourala dvě osobní auta. A na Zlínsku mezi Mladcovou a Rackovou bourala dvě osobní vozidla. Projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď už zprávy s Liškou.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Češi nejvíc věří hasičům. Na bezpečné prázdniny ve městech dohlíží policie. Táborsko první ligu hrát nebude. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Největší důvěře se mezi Čechy těší hasiči. Následují policie, Česká národní banka a armáda. Naopak za nejméně důvěryhodné mají lidé členy vlády, kterým důvěřuje třetina veřejnosti. Mírně lépe je na tom Senát, sněmovna a Evropská unie. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Bezpečnostní rada státu má za sebou další schůzi. Za účasti prezidenta Petra Pavla projednávala mimo jiné otázky krizového řízení anebo připravenost Česka na mimořádné situace. Tématem naopak nebyl summit NATO, na který se příští týden chystá vláda. V centru Prahy teď můžeme pozorovat více policistů. Je to kvůli tomu, aby si veřejnost letní sezónu užila ve větším klidu a v bezpečí. Preventivní opatření jsou především na místech, kde se koncentruje větší množství lidí. Kde to je, ví mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: Hlídky můžete pozorovat na místech, kde se koncentruje větší množství lidí a dohled byl navýšen i v historických částech Prahy a turisticky exponovaných lokalitách. Konkrétně se jedná o lokalitu Václavského náměstí, Staroměstského náměstí, Vrchlického sady, Volzánovu ulici, Anděl a Karlovo náměstí.
4: Městem se pohybují i těžkooděnci ze speciální pořádkové jednotky. Táborsko nevyužije možnost hrát první fotbalovou ligu, kterou mu nabídla Ligová fotbalová asociace. Za hlavní důvody uvedl situaci okolo stadionu v Českých Budějovicích a taky nedostatečný čas na sestavení kádru, který by byl schopný nejvyšší soutěž hrát. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
2: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
6: Eliško, děkujeme, je čtvrtek a na cestách je dneska náš krajánek, spolu s ním se tak vydáme do Jičína a místního jezdeckého centra. Za chvilku se spojíme tedy s kolegou Martinem Císařem, no a v dobré zprávě se vydáme do Varů, páč tam nám to už brzy všechno odstartuje a my chceme vědět podrobnosti. Tak zůstaňte na ladině a začínáme i tuhle hodinu hezky česky. Je tu Soza.

0: Posloucháte Blaník, tohle byly Ace of Base. Máme 8 minut po 14. a teď se spojíme živě s naším krajánkem Martinem Císařem.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: Ano, a Martin už je na místě a dneska jí čím tuším. Tak Martine, já tě zdravím, ahoj.
2: Hezké odpoledne, zdraví Krajánek Rádia Blaník, já jsem v Jičíně a jsem v jezdeckém centru. A mám tady vedle sebe majitele vlastně tohodle jezdeckého centra. Říkám to správně, Davida Macha, je to tak?
3: Je to tak, dobrý den.
2: Dobrý den, Davide, povězte nám, co tady koníci u vás všechno zažívají, co tady máte, na co můžou vlastně lidi se sem přijít podívat na procházku a vidět ty krásné koně, to je přece nádhera.
3: No, takže my jsme na tadyto místě, které se historicky nazývá Zebínský dvůr a působíme tu od roku 2017. Je to stáj primárně zaměřená na soukromou klientelu, čili jednoduše řečeno, ve chvíli, kdy má majitel koně a hledá pro ně nějaké zázemí, tak si ho dává k nám. Na čem my hodně stavíme, že se snažíme těm koním dopřát v co nejvyšší možné míře takzvaný welfare, to znamená podmínky, které se co nejvíc blíží takovému nějakému jejich přirozenému životu, jaký by měl být. A tím pádem, když se takhle podíváme po mé levici, jsou to hlavně ty pastviny a tím pádem přirozený pohyb venku, přirozená prostě pastva na trávě, tak aby ty zvířata nebyly prostě zavřený někde ve stáji nebo v chlívě. Takže ty klienti se na nás obracejí zpravidla v ten moment, kdy chtějí pro koně zaprvé jak nějaké sportovní zázemí, čili jízdárnu, jezdeckou halu, ale zároveň by ten kůň část toho života trávil prostě přirozeně, což je venku mezi společností ostatních koní na těch pastvinách.
2: Já jsem právě koukal, že tady máte krásnou pastvu, máte tady parkour, je tady vlastně úplně všechno, dokonce se u vás můžeme i ubytovat, je to tak?
3: Ano, to se můžete, od roku 2020 provozujeme ubytování a to jak apartma hlavní hospodářské budově a tak i tiny house, takže takový ty milovníci glampingu sem jezdí i zatím.
2: Kolik se vám tady zatím narodilo koní?
3: Asi se vejdeme do 10, teďka počet z hlavy nedám, ale do 10 koní zrovna tady dneska máme hříbátko venku, který se narodilo letos v zimě. Někde tam se pohybuje, teď ho nevidím.
2: Říci jednoho jediného koně, to u chovatele je strašně těžký, ale je nějaký kuň, který vás v životě fakticky dostal, jak tou povahou a tak vlastně tou výkonností v tom sportu?
3: Já zmíním jednoho, protože to je můj první sportovní kůň, který ho jsem podědil po svý babičce. Jmenuje se Karel a já říkám jmenuje, nejmenoval, protože my ho tady pořád máme. Je mu 34 let, což je na koně úplně neuvěřitelný. Je to prostě takový aktivní dědouš, který stále chodí s ostatními koňma do pastviny ven a zatím nevypadá, že by chtěl odsud odejít, takže z těch všech koní, co jsme měli, nebo co jsem měl, tak určitě koně Karla, kterého stále mám.
2: Nádhera. Je vidět, že milujete ty koně, že se o ně krásně staráte. Je to tady nádherné místo. Ať se vám daří, mějte se moc krásně a zase někdy třeba na viděnou, naslyšenou.
3: Na viděnou, naslyšenou, hezký den.
4: Tolik tady zážitek od koní, to byla má první reportáž a s tou druhou se přihlásím ze zdejší hvězdárny. Já vám přeji krásné odpoledne a vracím slovo do studia Rádia Blaník.
0: Martinku, děkujeme, i my zdravíme do Jičína, no a na další reportáž se moc těšíme. Teď už Petr Kolář.
1: Jsme Blaník
5: a jedeme za vámi.
6: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou ne.

0: ABBA na Blaníku. Za 7 minut bude 2:30. Za chvilku nás čeká dobrá zpráva. A my se vydáme do Karlových Varů, protože zítra tady startuje velký filmový svátek, filmový festival. A my pro vás máme kompletní informace, tak zůstaňte s námi.
1: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
0: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Orosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto z Blanky.

0: Věřím, že všichni milovníci Queenu teď zaplesali, protože jsme hráli hlavně pro ně Queeny a The Miracle. 8 minut po půl třetí, čas na dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu Sára, já ji vítám, ahoj.
2: Ahoj a dobré odpoledne všem. Už zítra odstartuje největší kinematografická událost roku. Karlovy Vary zahájí jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu a až do 11. července nabídne více než 130 filmů z celého světa, české i světové premiéry, bohatý doprovodný program a slavné herce. Jací se tam objeví, řekne mluvčí akce Uljana Donátová.
3: Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na slavnostním zahájení legendární herec, dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Stejnou cenu převezme francouzská herečka Juliette Binoche, která ji získá na slavnostním zakončení festivalu. Těšit se můžeme třeba na herce Harveyho Keitla, kameramana Roberta Richardsona, herce Jeffreyho Wrighta. Dále se objeví například producentka a režisérka a herečka Kara Sedgwicková, herec Kevin Bacon, kteří představí snímek rodinný film.
2: Co se vstupenek týče, na jedno promítání stojí lístek 140 korun, jednodenní festivalový pas pořídíte od 480 korun a devítidenní festival pas za 2190 korun. Vstupenky si můžete rezervovat přes oficiální aplikaci nebo web festivalu a vyzvednout je ale musíte nejpozději hodinu před začátkem promítání, a to na pokladnách. K dispozici jich je celkem 25. V samotném hotelu Thermal se nachází 18 pokladen, další 3 jsou umístěny venku před ním, 2 pokladny najdete u Grand Hotelu Pub a další 2 ve Stanovém městečku. Jestli jste si výlet dosud nenaplánovali, počítejte také s tím, že ubytování je ve městě téměř vyprodané. V centru bude hustý provoz a organizátoři proto doporučují přijet autobusem nebo vlakem. Po Karlových Varech pak budou zdarma jezdit speciální festivalové autobusy mezi hlavními kiny. No a kompletní program, rezervace vstupenek i všechny praktické a detailnější informace najdete na webu kviv.com.
0: To bylo naprosto vyčerpávající, Sáro. Díky a těšíme se zítra.
2: Já též, na den velkého juchu.
0: Ano, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.

0: pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české, za sluníčkem.
2: Už tento víkend u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady a s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a kokolíno Gelwanderbosch 37 dávek za 299. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Jsme mladí a neklidní.
8: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
11: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
12: Každou neděli dopoledne na Nově.
11: A poprvé v Příbrami.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
14: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
15: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
16: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
15: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
16: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
15: Více info v restauracích.
17: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Ladíte Blaník, přeju vám krásné odpoledne ze studia Rádia Blaník. Já jsem Iva Lecká, budu s vámi ještě hodinu, tedy následující hodinu. A mám pro vás připravené další písničky, mezitím si ale dáme počasí, dopravu, další zprávy a potom si dáme špenát.
1: Což takhle dáci špenát?
0: Což takhle dáci špenát a Jiří Schellinger, taky činasky.
1: Někdy se to prostě povede, stačí vteřina a je jasný.
0: A Maruška Rotrová, Lásko voníš deštěm.
2: Ach, lásko voníš deštěm.
0: Jo, bejvávalo. Dešť nehrozí dneska má být krásně v průběhu odpoledne. 15. hodina to bude za 7 minut, za chvilku jsme zpátky.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karviná.munipolis.cz.
6: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Rádio Blaník. Počasí.
8: Rádio Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra z rána pršet, čekáme také skoro zataženo a postupně od západu se bude protrhávat oblačnost. Později odpoledne bude i polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
4: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
8: Nehodu máme ve Vsetíně v ulici Semetín, kde došlo ke střetu osobního auta s koloběžkářem. Na místě jsou záchranáři, projíždí se jedním pruhem. V obou směrech se zdržíte na trase z Vizovic do Vsetína na silnici 1/69 u Liptálu, kde zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s dodávkou. A pozor také v Ostravě v Plzeňské ulici u křižovatky s Čujkovovou, kde zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut. Tady je zdržení nárazové. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Eliška.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý

0: Týden.
1: Zprávy Rádia Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
2: Pohonné hmoty zítra zdraží o desítky haléřů. Vždy kvůli poklesu kyslíku uhynula asi tuna ryb. O státních svátcích si lidé normálně nakoupí. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenový strop na paliva, který denně určuje stát, zítra opět vzroste. Benzín může stát až 40 korun a 93 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37,01 koruny. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila, a to zatím do 19. července. Na řece Dyji uhynuly u jezu v Bulharech ryby. Podle ministerstva zemědělství jde asi o tunu ryb. Důvodem je prudký noční pokles rozpuštěného kyslíku. Hasiči na místě postavili nornou stěnu a provzdušňují vodu nad jezem. Zaměstnanci povodí Moravy odebírají vzorky. Opakované problémy na Dyji souvisejí hlavně s rozvojem sinic, vysokými teplotami vody a nízkými průtoky. Na začátku července nás tradičně čekají dva státní svátky. V neděli 5. je den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Pondělí 6. si připomeneme upálení mistra Jana Husa. Po oba dny ale obchody mohou mít otevřeno. Lidé si tedy v pohodě nakoupí. Stezka korunami stromů v Janských lázních v Krkonoších oslaví v sobotu 9. narozeniny. Pro návštěvníky je připravený bohatý program. Jaký výmluvčí areálu Zdeněk Pop?
3: K narozeninám chystáme celý den plný programu. Po stezce budou připravena hravá stanoviště, soutěže, hudba, tancování, ptačí dravci, medvědí aktivity, ukázky techniky i program našich partnerů.
2: V rámci programu se návštěvníci budou moci blíže seznámit právě s technikou, která pomáhá v každodenním provozu stezky. Tolik zprávy, Ivi, je to tvoje.
0: Iva Lecká na rádiu Blaník.
4: Ano, pokračujeme dál, víkend se nám blíží a pro vás, pokud budete ladit Blaník, to může znamenat cestu k moři. Prozradím vám víc. Už za chvilku se ale vydáme za větrníky do muzea a do Přemyslovic. Bude to Mirek Táborský s pořadem Na cestách. Ovšem teď si dámy a pánové dáme jednu opravdu lahůdku, jo. To bude mňamka, no špenát.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Či na Blaníku 8 minut po 15. hodině. Tak to byla Itálie a teď hurá za větrníky do muzea a do Přemyslovic. Připravený Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Opět vás zvu na návštěvu jedné technické zajímavosti. Technické muzeum v Brně uspořádalo komorní výstavu Vítr v lopatkách. Expozice byla motivována výročím 20 let činnosti sekce Větrné mlýny Kruhu přátel Technického muzea v Brně. Tato sekce uskutečnila inventuru dochovaných větrných mlýnů i jejich stavu, zorganizovala nezbytné opravy a v některých případech i záchranu chátrajících větrných mlýnů. Zásadním úkolem bylo dát mlýnům původní podobu a pokud to bylo možné, tak zkompletovat i vnitřní strojní vybavení. Ve dvou případech, konkrétně ve Spálově na okrese Uherské Hradiště a v Borovnici na Trutnovsku, se podařilo postavit i dokonalé repliky zmizelých mlýnů. Samostatnou kapitolou pak byla evidence a, pokud to bylo možné, i záchrana více než 50 malých větrných mlýnků na Ostravsku. Na výstavu se můžete zajít podívat do 14. června a hned následující den, 15. červen, je Mezinárodním dnem větru. A při té příležitosti majitelé větrných mlýnů a také některých větrných elektráren otevírají ve víkendových dnech 13. a 14. června veřejnosti dveře vybraných objektů k prohlídkám. Seznam zhruba 30 přístupných větrných mlýnů najdete na webových stránkách povetrnik.cz a hned dva druhy větrných mlýnů, kamenný holandského typu a malý větrný z Ostravska, budou k vidění v Přemyslovicích v obci nedaleko Prostějova. Zděný mlýn, takzvaný Holanďan, zde byl postaven roku 1884 na místě dřívějšího dřevěného mlýna. Dochoval se včetně původního vybavení, a to zejména díky tomu, že od roku 1907 jej vlastní nepřetržitě rod hrabalů. Mlýn má otočnou střechu, která se natáčí podle směru větru. Větrné kolo s průměrem 14,2 metru má 4 perutě. Mlýn je vybaven dvěma mlýnskými složeními z mlýnských kamenů a výsledkem mletí byl šrot jako krmivo pro zvířata a opakovaným mletím pak vznikala mouka. No a já se do Přemyslovic ještě vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
5: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Krásné odpoledne, teď mi přišla zpráva ze Sicílie od naší posluchačky Moniky a dvě fotky a na té jedné je asi manžel, teda v blanickém tričku a jak mu to sluší na pláži. Oh, to je fešák. Děkujeme za krásné fotky, které nám posíláte. Z dovolené, z vašich výletů, máme z toho velkou radost. Díky. No a teď se podíváme na to, co nás během prázdnin čeká na obloze. Bude k vidění zatmění slunce i měsíce. Sluneční nebo měsíční část nebo úplné, záleží jenom na vás, co si vyberete. Ideální místo pro pozorování zatmění slunce se letos naskytne ve Španělsku. Dojde k němu 12. srpna. Z území České republiky bude pozorovatelné jenom částečně, nicméně ze západní Evropy už ho lze zahlédnout jako úplné, což je, řekla bych, že to vlastně dělá takový ideální cíl pro letní astronomickou dovolenou. Svým způsobem polovičaté bude i částečné zatmění měsíce, které se odehraje 28. srpna v ranních hodinách nad jihozápadním nebo jihozápadem v souhvězdí Vodnáře. Tak tohle můžete vidět, když oči půjdou vzhůru k obloze. Přátelé, za 6 minut bude 15:30, za chvilku Miraj anebo Botox.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
5: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
6: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.

0: bláznivým nápadům. Tohle byla Heidi na Blaníku. A teď moře.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Přátelé, prázdniny jsou tady a na Blaníku pro vás máme skvělý tip. Taková nabídka, vyměňte letos rybník kapří za dovolenou, jak se patří. Mě zajímalo, kdo vymyslel tuhle báseň z našich kolegů. Přátelé, poleďte s námi a z CK Blue Style za tři české za sluníčkem. Kam? Do Marsa Alam v Egyptě. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní z All Inclusive do pětihvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort. Je to opravdu nádherné, jsem na to koukala. Vypadá to prostě skvěle. Tam si to užijete, vyhřáté moře, dlouhé pláže. No a pětihvězdičkový hotel, který má vlastně všechno, co potřebujete, abyste byli spokojení, tak tohle na vás už možná brzy čeká. Zkuste už tuto sobotu a neděli najít v našem vysílání hned po sobě tři různé písničky od stejného interpreta. Ty zazní bez jakéhokoliv přerušení rovnou za sebou. Jakmile dozní třetí z nich, tak prosím vás, konec opalování, konec koupání, konec vaření, všeho nechte a volejte sem k nám na 800 109 109. První na lince vyhraje a letí za tři české za sluníčkem, tak už tuto sobotu a neděli u nás na Blaníku.
1: Za tři české za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Tak a to je ode mě dneska všechno. Mějte se báječně, za chvilku Jirka Frélich a my se uslyšíme zítra, protože zítra bude samozřejmě den velkého juchu. Tak to budu ve 13 hodin. Ahoj.
1: Prázdniny jsou tady a s nimi i písničky k táboráku.
2: Pojďte si s námi na Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 18 hodin.
2: Navíc pro vás máme i jeden speciální dárek.
1: Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší vám osobně zahrají a zaspívají jednu z legendárních Nedvědovek.
2: Písničky k táboráku
1: na rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
10: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
9: Super, a balakrylem natřeme futra.
10: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
14: Co když dělám něco špatně?
15: I mně trvalo, než jsem na to přišla.
14: Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak.
15: A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
9: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
5: Jsme mladí a neklidní.
6: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
16: Piráti, jdeme! Ahoj!
17: Kdo si hraje nezlobí, ne?
18: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
19: Každou neděli dopoledne na Nově.
18: A poprvé v Příbrami.
20: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
21: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi a Daddy Yankee a písnička Despacito, letní hit. Na Blaníku hezký čtvrtek, krásné odpoledne. Písnička, kterou poslala Iva Lecká, a já se těším po zprávách třeba na tuto písničku Lucky Vondráčkové. A měl bych pro vás taky Hanu Zagorovou. Jiřího Korna s Lucí Bílou. Protože na Blaníku si budeme dál hrát hezky česky. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zrána s přeháňkami, zpočátku čekáme i skoro zataženo. Později od západu se bude protrhávat oblačnost a bude i polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách okolo 18. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
2: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na MPO.cz.

0: Daník za volantem.
1: Nehodu máme v Olomouci v ulici 17. listopadu před odbočkou do ulice Wittgensteinová, kde došlo ke srážce osobního auta s tramvají. Nehodu vyšetřují policisté, zdržení je do 5 minut. Pozor také na Novojičínsku na trase z Oder na Vítkov před odbočkou na Klokočov. Tady zasahují záchranáři a policie u nehody 2 osobních aut. Aktuálně tu projedete kyvadlově. A s opatrností jeďte na Zlínsku v Napajedlech v Palackého ulici, kde blokuje provoz nehoda 2 osobních aut. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Eliška Votrubová.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Podle Babiše by Pavel na summitu poškodil Česko. Bouřky a deště změnily mapu sucha. Fotbalový Artis zvažuje první ligu. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. V rozhovoru pro deník CZ to uvedl premiér Babiš. Ačkoliv historicky jezdili na summit i prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech. Na to hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Bouřky a deště, které prošly přes republiku od pondělí do středy, výrazně změnily mapu půdního sucha. V Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude. Na Moravě ale zůstává značná část vyschlá. Deště ta byly slabší a někde nepršelo vůbec. V Jihočeském kraji dneska začíná fungovat nový dopravní systém iDeska. Propojuje vlaky, autobusy i městskou dopravu. Co dál ví mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Zavádí jednotný krajský tarif a jednu jízdenku pro celou cestu. V souvislosti s jeho zavedením dochází také k rozšíření platnosti tarifů PIT a IDPK na území Jihočeského kraje. Základním principem nového dopravního systému je jednotný tarif a jedna jízdenka bez ohledu na dopravce nebo kombinaci spojů v celém Jihočeském kraji.
3: Jízdenky jsou v prodeji u pokladny na nádraží, ve vlaku u průvodčího a nebo taky v aplikaci Můj vlak. Artis Brno do zítra zváží, jestli bude hrát první fotbalovou ligu. V úvahu vezme všechna pro a proti. Místo v nejvyšší lize nejprve dostalo Táborsko. To ale odmítlo a tak je na řadě Artis. Pokud odmítne i on, na řadě bude pražská Dukla. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Jirka.
5: Ano, těším se moc. Za pár vteřin 16. hodina. Hezké léto.
0: Jirka Frérich.
2: Na rádiu Blaník.
5: Až Bluňk. A je to tady, 16. hodina a s ní taky další české písničky. Lucka Vondráčková, Radim Flender a Stanice Svět, taky Hana Zagorová, Biograf Láska. Včera po 16. hodině na Blaník přišla vzácná návštěva. Hitmaker, který složil pro Blaník písničku Slunce dál svítí. Tak ať vám svítí na cestu, my vám hrajeme hezky česky.

0: Era a písnička a jméno, světový hit z devadesátek. Pokud jste někdy přemýšleli, o čem se zpívá, tak era je naprosto smyšlené slovo, nemá žádný význam, a to ani v latině. Je to imaginární slovo, písnička a jméno. Tak mimochodem, pokud někdy někdo zkoušel vytvořit hit, tak ví, že to není žádná legrace. No a své o tom ví taky Jenda Vávra. Ten byl včera u nás na Blaníku, hudebník, producent a hitmaker. Ten napsal takové písničky jako Za 100 let.
1: Kdo ví, co bude stát?
0: Je to spoluautor písničky Puberťák, kterou jistě dobře znáte, a co víc, Honza Vávra taky u nás na Blaníku před 2 lety přišel s jednou obrovskou novinkou. Ke čtvrtstoletí Rádia Blaník složil taky písničku a jistě ji taky znáte. Včera jsme si o tom povídali.
2: Byla to takzvaně těžká písemka, protože jako když se dělá takhle píseň na zadání, už to moc nedělám, se přiznám teďka zase tolik, jako spíš pracuji jako konkrétně s těma interpretama, ale tady vlastně to zadání bylo prostě 25 let Blaníku a ještě široká škála zpěvaček a zpěváků, kteří třeba by se jinde nepotkali než té písni, takže nám to s mladým a talentovaným Matoušem Zvonařem dalo velkou práci to dát dohromady, ale na druhou stranu musím říct, že z toho výsledku mám radost. Je to zase úplně jiný typ písně, než takhle třeba běžně dělám, takže jako bylo to i pro mě také trošku jako výlet jinam, ale přesně, má to i nějaký odkaz třeba k tomu, k té písni Za 100 let, tak myslím si, že to, i ta kontinuita je tam znát, a pokud dělá radost a ještě pokud si posluchači budou moct díky té písni něco málo vydělat, no tak je, tak já jsem rád.
0: A to jsou věci. Ano, už příští týden začne naše velká letní hra, ve které si budete moci něco vydělat. A hlavní roli v tom bude hrát právě písnička, kterou pro nás Jenda Vávra složil. Písnička ke čtvrtstoletí Blaníku, Slunce dál svítí.
1: Slunce dál.
0: Pravidla naší hry vám odhalíme celkem brzy, tak nás poslouchejte a budete moci vyhrát nakonec až 100 000 korun. Více na webu radioblaník.cz. No a celé povídání můžete taky vidět buď na našem YouTubeovém kanále, nebo za pár dní taky na webu radioblaník.cz. No a pojďme si hrát dál. Tady už je slovenská skupina No Name a písnička Čím to je. Za minutu 4:45. Hezký poslech.

0: Jiří Korn a Lucie Bílá, písnička Byl by hřích. Já si myslím, že by byl hřích nepřipomenout jednu zajímavou událost, která se odehrála na den přesně před 15 lety a řekl bych plus minus právě v tento čas. Mohli jsme sledovat televizní obrazovky a já bych řekl, že sledoval prakticky skoro celý národ, protože se dělo na tu dobu něco skoro neuvěřitelného. Ano, poslechněte správně, poznali byste, o co se jedná. Petra Kvitová vyhrála SM Wimbledon, porazila Marii Šarapovovou 6-3 a 6-4 a stala se poprvé ve své historii šampionkou. Vítězka Wimbledonu Petra Kvitová, která pak vyhrála Wimbledon znovu opakovaně, tak na to může už jenom vzpomínat. Wimbledon je v plném proudu, máme tam stále ještě želízka v ohni, před chvíli vypadla sice Karolína Plíšková, ale uspěla už jiná Češka, které dále držíme palce a myslím si, že bude mít šanci i Linda Nosková. Tak držíme palce všem našim hvězdám, které postoupily dál a věřím, že máme šanci, ale Petra Kvitová je prostě Petra Kvitová. Teď se hraje taky fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: Tak budeme sledovat tento fotbalový svátek taky na Blaníku, ale hlavně budeme hrát hezky česky. Dokola Tomáš Klus, písnička, která na vás čeká za chvíli, taky Lešek Semelka a přejeme krásný čtvrtek a pěkné odpoledne.
3: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz
4: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménychů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.
5: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklórem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklórních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklórních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Vášení, vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
11: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1.

0: se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
2: Na co?
1: Na naši fotovoltaiku.
2: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
1: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
2: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
1: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
2: A kdo se o to postará?
1: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
2: Tak to máme jasno.
3: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Lešek Semelka, písnička Jména. Důležitá jména budou zítra po 9. hodině taky vyslovovat kolegové Petr Slíva a Adéla Zahradníčková. Půjde o tajemný rok.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Budou to jména herců z jednoho konkrétního filmu, budou to jména umělců, kteří měli své hity a bude to taky rok, ve kterém jsme si pořádně zacvičili. A víte kde? Na Spartakiádě.
2: 65 017 návštěvníků přišlo na Spartakiádní večery družby.
3: Vystupovali tu reprezentanti z 12 krajín so svojími výběrovými skladbami.
2: Bylo to 396 sportovců. Tohle je část vystoupení 30 cvičenců z Německé demokratické republiky ve skladbě Krása, přátelství, výkonnost.
0: Tak asi tušíte, že se nevrátíme o jeden nebo o tři roky zpátky, ale půjde o trošku větší návrat do minulosti. Tak zítra po 9. tajemný rok.
1: Rádio Blaník.
4: Tajemný rok.
0: A předtím ještě celé blanické dobré ráno.
4: Dobré ráno, Rádio Blaník.
5: No tak zítra naposledy.
6: To jako vážně?
5: No, na 3 týdny. Na 3 týdny, protože budu pryč s obytňákem.
6: Ale ne, mě tady bude smutno.
5: Ale nebo já se vrátím.
6: No a já ti to tady zatím pohlídám.
5: Tak si to zítra ještě spolu užijeme.
6: 6 ráno na Blaníku.
5: S Petrem Slívou.
6: A Adélou Zahradníčkovou.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
0: To byla malá návnada na zítřek, na pátek, teď je 4. 4:45 a před námi Helena Vondráčková a krásný hit A ty se ptáš, co já. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
9: Jsme mladí
10: a neklidní.
9: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
12: A poprvé v Příbrami.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: krásný český text světoznámého hitu, který původně naspívala ABBA, jak jinak. Tady je Michal David a písnička Je to blízko.
1: Je to blízko.
0: To už je ukázka písničky po 17. hodině, ta je taky blízko. A Turbo chtěl jsem mít.
1: A tak chtěl jsem mít.
0: Písnička, která nás čeká hned po zprávách, těšte se i na skupinu Jelen. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
6: Na pláži u moře,
7: ve stínu Eiffelovky,
6: anebo na dovolené v Tatrách.
7: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
6: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
3: Radio Blaník, počasí.
7: Radio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku skoro zataženo, místy se objeví přehánky, postupně od západu se ale bude oblačnost protrhávat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
8: Jsme Blaník.
9: Pohodové rádio.

0: Deník za volantem.
1: Nehodu máme v Opavě v Olomoucké ulici u křižovatky s Vítkovskou, kde srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením provozu. Pozor také v Ostravě v Hladnovské ulici za odbočkou z Michala.

0: Velkovické směrem na Muglinov. Tady havarovala dvě osobní auta, místo je z opatrnosti průjezdné jedním pruhem. A doprava zpomaluje na Novou Jičínsku, a to na trase Polom Dub u odbočky na Blahutovice. Tady se srazila dvě osobní auta. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Eliška.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Bezpečnostní rada státu summit neřešila. Zámek Čechy pod Kosířem trápí vandalové. Voda u Podolska na Orlíku není vhodná ke koupání. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Bezpečnostní rada státu má za sebou další schůzi. Za účasti prezidenta Petra Pavla projednávala mimo jiné otázky krizového řízení nebo připravenost Česka na mimořádné situace. Tématem naopak nebyl summit NATO, který se příští týden koná v Ankaře. Park zámku Čechy pod Kosířem se stal terčem vandalů. Do zrevitalizovaného rybníka někdo vysadil jezírkové rybičky, které teď ohrožují původní živočichy. Pracovníci našli i zastřelené jiřičky. Co dalšího už vandalové poničili, popsal v České televizi Kastelán Martin Váňa.
4: V loňském roce z nám byly ukradeny okapy z Mánesova altánu a v minulosti třeba také parapety ze zámeckých oken.
3: Zámek proto zkrátil otvírací dobu a otevřený je jen do 18 hodin. Pokud by problémy trvaly dál, památka zvažuje, že vstup do parku zpoplatní. Hygienici zrušili zákaz koupání u Podolska na Písecku na Orlické nádrži. Nicméně voda dál zůstává nevhodná ke koupání. Je v ní velké množství chlorofilu A, sinic a vodního květu. Navíc má i sníženou průhlednost. Bez obav se lidé na Orlíku vykoupají u Radavy a nejvyšší jakost má i voda v Černé v Pošumaví na Lipně. Týden po zemětřesení ve Venezuele našli záchranáři živého člověka. Z trosek vyprošťují 47-letého muže, kterému hadičkami dodávají vodu a výživu. Čilští záchranáři ho lokalizovali před víc než 2 dny. Od té doby spolu s kolegy z Portugalska, Kostariky a USA bojují o jeho život. Tolik zprávy, pokračuje Jirka.
1: Jirka Frerich
2: na rádiu Blaník.
5: Eliško, kontrolní otázka. Náš blanický krajánek vyrazil do města pohádky. Rumcajs, Manka, Cipísek.
6: Jičín,
5: je to tak? Tak za chvíli se nám přihlásí. Rádio Blaník. Ne z lesa Řáholce, ale opravdu z Jičína. Teď už turbo a chtěl jsem mít 17. hodina na Blaníku. Dál hezky česky.

0: Boniem na Blaníku a teď už náš blanický krajánek, jak jsem naznačil, vypravil se do Jičína.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: Krajánek Martin Císař, ahoj.
2: Báječné odpoledne dnes po druhé při čtvrtku 2. července. Hlásí se Krajánek Rádia Blaník a se mnou je u mikrofonu Matyáš Haas. Matyáši, přeji vám krásné odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Já se nacházím v Jičíně na zdejší hvězdárně a teď tady vidím obrovský dalekohled. Povězte nám, co to je za dalekohled a co tu vlastně u vás všechno můžeme vidět.
3: Přesně tak, nevidíte jen jeden, jsou ve skutečnosti tři. Ten hlavní tubus, co vidíte, to je naše pícha, to je půlmetrový zrcadlo, pak je tady menší čočkáč, který používáme na naší sluneční soustavu a pak je tady nejmenší, který používáme čistě jen pouze na slunce.
2: Kam se všude vlastně díky tomuto dalekohledu můžeme podívat? Kam nejdál?
3: Prakticky všude v známém vesmíru.
2: Máte tady nějaké akce třeba i pro veřejnost? Vy jste říkal, že něco o prázdninách se chystá vlastně v srpnu.
3: Je to tak, v srpnu během asi dvou týdnů tady chystáme 4-5 akcí, kdy nás čekají Perseidy, noční pochod Českým rájem, zatmění slunce, který bude letos skvělý, protože v České republice bude asi 87% zatmění a potom hned týden potom je zatmění měsíce.
2: Jak dlouho to tady funguje?
3: Hvězdárna Jičín jako centrum přírodních věd Hvězdárna Jičín letos oslavila v lednu 10 let od otevření, s tím, že jako Hvězdárna Jičín už tady fungujeme od dob komunismu.
2: Nebudu sám, bude nás víc, kde se mohu objednat na prohlídku právě této hvězdárny?
3: Rozhodně se objednejte na našich webových stránkách www.hvězdarnajičin.cz.
2: Tak jo, moc krát děkuju za rozhovor, mějte se hezky, Matyáši, ať se vám daří.
3: Moc krát děkuju, nashledanou.
2: Tolik tedy druhé místo mé dnešní krajankovské cesty, já se loučím a vracím slovo zpět do studia. A přeji krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Blaník.
0: Díky moc, Martine, a zdravíme Jičín.
1: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.
0: Za minutu čtvrt na šest a tady je Aleš Brychta a písnička Barák na odstřel a pak taky Michal Tučný, Snídaně v trávě. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.

0: Michal Tučný a písnička Snídaně v trávě. Tak klidně si zítra dejte snídaní v trávě. Pokud se chystáte do práce při pátku, tak si dejte třeba v sobotu nebo v neděli. Navíc o víkendu pro vás budeme mít písničky Petr Janů. Budete moci taky vyhrávat její zbrusunové CDčko. Tak si to užijte s námi na Blaníku a za chvíli taky Verona.
1: Ztracená.
0: Písnička Ztracená, bloudím, a nebo taky Jelen a všude zdejší. Budeme si dál hrát hezky česky.
2: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
3: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
4: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
5: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
6: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
7: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Když jste všude zdejší, jak zpívá skupina Jelen, tak to se potom nacestujete. Každopádně ale 400 tisíc řidičských průkazů letos skončí a řidiči to nechávají na poslední chvíli. Mohou vlastně, proč ne, protože je tady taková novinka, takový zlepšovák. Například díky elektronickým žádostem o řidičáky, jejich doručení do výdejního boxu, se tato možnost zkracuje a navíc první rok fungování této možnosti využilo skoro 78 tisíc lidí. Víc nám poví mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, anebo potřebujete kartu do digitálního tachografu, přes portál dopravy na pár kliků vyřešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z 10 000 výdejních boxů či míst balíkovny. Tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.
0: No to jsou věci. Řidičák hezky do boxu, tomu říkám každopádně novinka. Tak si zkontrolujte ten svůj. Já jsem koukal do roku 2030. Klidně v pohodě můžu autem za sluníčkem. Ale tam, kam vás vezme Blaník, tam se autem nedostanete.

0: když už dovolená, tak s plnou parádou.
1: Užijte si pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resort All Inclusive.
2: Za tři české, za sluníčkem.
3: Už tento víkend u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
6: Tak tento víkend někoho pošleme za sluníčkem a rádi a nebude vás to stát ani korunu. Víkend je blízko, protože zítra je pátek, ten se nepočítá, pak už je tady sobota a neděle. Ano, je to blízko.
7: Je to blízko.
6: Jak zpívá Michal David. Tak víte co? Písničku si dáme za chvíli.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
13: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
15: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
16: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
17: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
16: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
17: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
16: Více info v restauracích.
18: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Katapult a písnička Někdy příště. U nás na Blaníku nemusíte čekat na nějaké příště, ale hned po zprávách zase hezky česky, třeba Marie Rotrová, Jiří Bartoška a neuvěřitelný duet. Duet Klíč pro štěstí. S úderem 18. hodiny Iveta Bartošová o lásce. A taky Věra Špinarová, Píseň svou mi tenkrát hrál. A na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Krásný podvečer vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku skoro zataženo, místy čekáme přehánky. Postupně od západu se bude protrhávat oblačnost na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Toliko počasí a teď už se podíváme na silnice.
6: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Blaník za volantem.
5: Nehodu máme na Břeclavsku ve Velkých Němčicích na křižovatce ulic Brněnská Vrchní. Tady se srazila tři osobní auta, počítejte s omezením provozu a také s kolonou. A za výjezdem z Valašského Meziříčí směrem na Nový Jičín vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Tady budete aktuálně projíždět jedním jízdním pruhem, zdržení je ale minimální. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Eliška.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Češi nejvíc věří hasičům. Hygienici řeší stále více případů svrabu. UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Největší důvěře se mezi Čechy těší hasiči. Následují policie, Česká národní banka a armáda. Naopak za nejméně

0: Důvěryhodné mají lidé členy vlády, kterým důvěřuje třetina veřejnosti. Mírně lépe je na tom Senát, sněmovna a Evropská unie. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Případů svrabu je letos víc. Hygienici jich evidují více než 7 tisíc, což je o 40% víc než loni za pololetí. Nejvíce nemocných je v Moravskoslezském, Středočeském a v Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, které se projevuje červenými pupínky a intenzivním svěděním celého těla. Meteorologická stanice v Doksanech patří díky své poloze mezi ty nejteplejší. Leží v otevřené zemědělské a suché oblasti, což může vést k silnějšímu zahřívání vzduchu. Právě proto tam padl historicky nejvyšší teplotní rekord. Pokračuje mluvčí rezortu životního prostředí Veronika Krejčí.
1: Nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa. A mezi 10 nejvyššími maximálními teplotami za historii měření v České republice je jich 9 z uplynulého víkendu.
0: Výjimečné je také to, že tyto rekordní teploty byly naměřeny už v červnu. Fotbalová Karviná si nezahraje žádný z pohárů, který spadá pod Unii evropských fotbalových asociací. Důvodem je účast v domácí korupční aféře. Do poháru UEFA se dostal Jablonec, pozici Karviné převzala Plzeň a polepšil se taky Hradec Králové. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
2: Eliško, díky, budeme se snažit hrát hezky česky.
3: Jirka Frélich
4: na Rádiu Blaník.
2: A za pár vteřin už je 18. hodina a my se vypravíme do Ostravy, kde si ostravská hvězdárna přichystala něco mimořádného. Tak nás poslouchejte taky za pár minut. Marie Rotrová, Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí a teď Iveta Bartošová.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli,

Věřím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Que te hace llorar.
1: Hendrik Iglesias, teď na rádiu Blaník, tak Hvězdárna a Planetárium Ostrava nás zve. Mimochodem, Planetárium v Ostravě je třetím největším planetáriem v Česku a v Moravskoslezském kraji vůbec největším a jediným. No a co se týká Planetária Ostrava, tak má tam dokonce dvě hvězdárny, na každé straně jednu. No a zvou nás právě do Planetária v Ostravě už proto, že v sobotu se tam koná mimořádná akce, jak prozradil vedoucí ostravského planetária Martin Vilášek.
2: V sobotu 4. července proběhne premiéra dobrodružného animovaného filmu s názvem 3-2-1 Start. Je to dobrodružný příběh o křečkovi Alanovi, který se bude snažit vrátit svého kamaráda robota na jeho kosmickou loď. Premiéry se zúčastní i samotný křeček Alan, se kterým se mohou děti vyfotit, mohou si pohrát na novém dětském hřišti a rodiče si mohou dát výbornou kávu v kavárně na třech kolech.
1: To jsou věci náš blanický tip na tento víkend. Pokud byste chtěli, navštivte tedy Planetárium v Ostravě, kde se na víkend pořádně přichystali na vás i na děti s krásnou pozvánkou. Tak zdravíme Moravskoslezský kraj v tuto chvíli a hrajeme všem hezky česky. Tady je skupina Olympic a písnička Dávno a za chvíli taky Pavel Pobek, Má dívka N. Na Blaníku hezky česky celé léto.

Na Blaníku skotský zpěvák Louis Capaldi právě v tuto chvíli ve čtvrtek, krátce před 6:30. Do 6:30 zbývá 8 minut a přesto už teď pro vás mám takovou vyhlídku na víkend. Zítra v pátek nás čekají celkem hezké teploty od 20 do 24 stupňů, jižní Morava 27, ano, proč ne? Každopádně jsem tam nějaká přeháňka, která bude doznívat a během dne se bude pořád vyjasňovat a bude hezčí a hezčí počasí, protože nás čeká velmi krásná sobota, sluníčko, teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě zase víc 27, no a ty teploty budou jak přes kopírák každý den v sobotu, v neděli i v pondělí. Co se týká jižní Moravy, ano, stále 27 stupňů, ale do 25 maximálně i o tomto prodlouženém víkendu, včetně pondělka, akorát každý den trošku bude víc a víc deštivo, hlavně na severu naší země bude víc a víc pršet a pondělí má být nejdeštivější a čeká nás pondělí taky sem tam nějaká bouřka. Takže pokud plánujete víkend, určitě bych zvolil sobotu, kde má být toho sluníčka nejvíc. No a k tomu my vám budeme dál hrát hezky česky. Třeba za chvíli Věra Špinarová a píseň Svou mi tenkrát hrál. A taky Slováci, slovenská skupina Elán a Znova sama dotkni. Za chvíli.

0: Výlet na kole krásnou letní krajinou.
1: Jsou věci, které se nemění.
0: Sluníčkové léto
1: na rádiu Blaník.

0: Zaragoza Band a písnička Agadu. A už jsem naznačil, co všechno nás čeká o víkendu, kromě toho, že budete moci vyhrát taky letecký zájezd do Egypta za 3 české, tak pro vás máme na 18. až 19. hodinu něco mimořádného. Každou sobotu a každou neděli po celé prázdniny si budete moci vychutnat nádherné písničky k táboráku.
1: Neopouštěj staré věci pro nové.
0: Já už vidím ten špekáček.
1: I když barva šedivý a prýská.
0: No a Ohýnek jak plápola a tam si zpíváte Neopouštěj staré známé pro nové nebo Hlídač krav.
2: Já chci mít čapku z bambu.
0: Každé léto se chystám na tábor jako vedoucí, ale letos taky. Začátkem srpna musím říci, Hlídač krav nesmí chybět. A vždycky zazní nějaká legendární nedvědovka.
1: Chtěl jsem to ráno, vy naposled zíral.
0: I ty pro vás budeme mít, tak hezky poslouchejte, v sobotu a v neděli na Blaníku celé prázdniny mezi 18. a 19. písničky k táboráku. Tak už víte, co bude o víkendu na Blaníku? Já myslím, že ano. Za chvíli opět Radeček a písnička Bratři a taky Činasky, Hvězdy nad hlavou. A než nad hlavou vyjdou hvězdy, tak pro vás budeme mít taky písničky na přání. Už se na vás těší kolega Martin Leginský, já přeji krásný čtvrtek.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
9: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
8: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Umberto Tozzi na Blaníku. Za dvě minuty je tady 19. hodina. Zdraví vás Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Karla Gotta. Taky na Petra Koláře. A koukám, že jste vybrali i Alžbětu Kolečkářovou. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou k 16 až 12 stupňům. Během noci se od severozápadu přechodně zatáhne a místy se objeví déšť. Zítra přes den čekejte sluníčko i mraky, obloha bude polojasná s kupovitou oblačností a výjimečně se mohou objevit taky přehánky. Večer se ale vyjasní. Nejvyšší teploty se dostanou ke 20 až 24 stupňům. Na jihu Moravy teploměry ukážou až 27 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů.

0: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
1: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.

0: Martin Ledinský na Rádiu Blaník.
1: Je 19 hodin a my vám přejeme krásný čtvrteční večer. Začínají písničky na přání, takže teď vám budeme celé 2 hodiny hrát to, co se vám líbí. Svá přání nám můžete posílat s dostatečným předstihem přes speciální formulář. Najdete ho na našich webových stránkách radioblaník.cz v kontaktech, kde stačí kliknout na písničky na přání. Dnes má svátek Patricie, tak z Blaníků přejeme všechno nejlepší. Za chvíli první váš dnešní vzkaz, první písnička, kterou jste vybrali, konkrétně to budou Kabáti a Houby magický, ale teď na rozjezd Šrouby a Matice od Mandraže. Ať se vám hezky poslouchá.
0: Písničky na přání.

0: Mandraže na blaníku, teď už je před námi první vaše dnešní přání. Houby magický od Kabátů. A napsal si o ně Eduard z Lipové. Písničku posíláme Anetce a Davídkovi do Altánu, ať si užijí prázdniny, přeje babi Zdena a děda Eda.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Kabát a teď už na vaše přání Karel Gott a Být stále mlád. Napsala Marie: Ahoj Blaníčku, chtěla bych moc poprosit o narozeninové přání a písničku pro mého manžela Pavla Vondrovice, který dnes slaví 70 let. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a ještě spoustu krásných let. Všechno nejlepší, Pavle, přejí manželka Marie, synové Pavel a Aleš s rodinami a dcera Šárka s rodinou, tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

Na Blaníku pokračují písničky na vaše přání a teď už Olga Lounová, Daša, Šárka Vaňková a Elis Mráz, Křídla pro život. Tuhle tu písničku vybrala Lenka. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Janu Samkovou. Milovaná babičko, k tvým zítřejším narozeninám ti ze srdce přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti. Jsi pro nás opravdovým pokladem a každý okamžik strávený s tebou je vzácný. Děkujeme ti za veškerou péči, moudrost a lásku, kterou nám stále dáváš. Těšíme se na společné chvíle, které nás ještě čekají. Přejí vnoučata a synové s rodinami.

0: Dál hrajeme na vaše přání, teď už na Blaníku Kometa od Jarka Nohavici a skupiny Čechomor. Toto přání dorazilo z Třebíče. Chtěli bychom pozdravit Matěje Ference a jeho babičku Mílu Ferencovou a chceme pro Mílu Ferencovou zahrát písničku Kometa. Tak hrajeme.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ze nízka. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

Na Blaníku dohrává Jaromír Nohavica se skupinou Čechomor a teď už na vaše přání Eva Farná na Ostří nože. Napsala Karolína z Pardubic: milí Blaníku, prosíme o zahrání písničky pro naší Patrici Prokopovou z Pardubic. Lásko, k dnešnímu svátku vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a úspěchů, užij si prázdniny a v září s úsměvem vykroč do druhého ročníku střední školy. To vše ti ze srdce přeje celá rodina a chlupatá láska Tobík. Máme tě moc rádi. A zdravíme taky do Přerova, odkud píše Mirek: ať se ti splní vše, co si přeješ, mám tě pořád moc rád. Tak hrajeme, tady je Eva Farná a my vám přejeme pohodový čtvrteční večer s Blaníkem.

0: Na Blaníku dohrávají Kamufláž, za 3 minuty bude 7:30. V písničkách na přání se už brzy můžete těšit na Alžbětu Kolečkářovou a za chvilku tady bude Petr Kolář. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Písničky na přání.
1: Na Rádio Blaník.
3: Před námi Petr Kolář, napsala Soňa z Plzně. Písnička je pro mého milovaného přítele, který dnes slaví krásné 80. narozeniny. Hodně zdraví a přeji si, aby se mnou ještě nějaký rok pobyl. K přání se přidávají syn Petr s rodinou, dcera Olinka s rodinou a nevlastní dcera Soník s rodinou. 5 vnoučátek posílá dědovi velikou pusu. Moc děkuji, přítelkyně Soňa.

Na Blaníku vám hrajeme pěkně sluníčkově, tohle byly Ricky Epovery a teď už na vaše přání Alžběta Kolečkářová, Jak silná mám tu stát. Napsala paní Hana z Lochovic. Prosím o písničku pro Pavla Bláhu z Lochovic. 8 let nám neskutečně chybíš a vždycky tě budeme milovat. Za celou rodinu, tvoje Hanka.

0: Alžběta Kolečkářová na rádiu Blaník. Za 5 minut bude 7:45. V písničkách na přání do 8 hodiny ještě Kabáti. A za chvíli slovenská skupina Desmod. Přeji pohodový večer s rádiem Blaník.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Dál hrajeme písničky, které se vám líbí, a je to například taky písnička Chýbaně od skupiny Desmod a vybral jí Pavel z Jihlavy. Milý Blaníčku, pošli mi prosím tě písničku, moje Simonka dneska slaví, proto jí přeji hodně zdraví. Tohle je naše první písnička, když jsme se poznali a do očí jsme se společně dívali. Naše srdce začala společně bít a my jsme spolu začali žít. Jsem moc rád, že jsem tě poznal. Tvůj Pavel. Yes.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku dohrává ABBA, teď na vaše přání Pohoda od kabátů, píše Marta. Přeji krásné narozeniny, hodně štěstí, duševní pohody a hlavně zdraví, přeje Marta a všichni kamarádi. A máme tu přání taky od Jaroslavy z Letče nad Sázavou. Z Dendo k 62. narozeninám hodně zdraví přeje manželka Jaruška, Honza toho času na chalupě a připojuje se celá rodina. Máme tě rádi.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: Na Blaníku dohrává Jennifer Rush. Za 3 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na přání a v nich už brzy Hana Zagorová. Vybrali jste taky všechno nejlepší od bratrů Nedvědů.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: A těšte se taky na Puberťáka od Xyndla X. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc bude skoro jasná až polojasná, od severozápadu se přechodně zatáhne a místy se objeví déšť. Nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům. Zítra bude obloha většinou polojasná s kupovitou oblačností a výjimečně se mohou objevit přehánky. Večer se ale vyjasní, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce. Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Za půl minuty bude 8 a my vám přejeme hezký čtvrteční večer. Písničky na

0: Na Blaníku Kryštof, teď na vaše přání nápad od Hany Zagorové. Napsala Scarlett z Tábora: milý Blaníčku, chtěla bych poslat to nejkrásnější přání svému nejmilovanějšímu příteli. Miláčku, děkuji ti za každou chvíli, co mohu prožít s tebou, když nejsme spolu, moc mi chybíš. A o to víc se těším na každé tvé obejmutí a polibek a na chvíle, které patří jen nám dvěma. Ráda vzpomínám na tvůj nápad, který nakonec změnil tolik krásných věcí v mém životě. Díky tobě se usmívám a cítím se milovaná a vím, že jsi výjimečným mužem s velkým srdcem.
1: Písničky na přání. Rádio Blaník. Pohodové české léto.

Hana Zagorová na Blaníku a teď už všechno nejlepší od bratrů Nedvědů napsala Lenka z Litvínova. Milý Blaníčku, zahraj mi tuto písničku pro mého miláčka, kterého moc miluji. Je to můj ďáblík, jeho Lenka. A tento vzkaz, toto přání dorazilo z Jinec. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro Evu, která měla včera narozeniny, a popřát jí vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky. To vše přejí máma Eva, dcera Laura a brácha s rodinou.

0: Na Blaníku všechno nejlepší od bratrů Nedvědů a teď už Secret Service LA Goodbye napsal Honza z Havlíčkova Brodu. Milý Blaníku, chtěl bych nechat zahrát pro Hosa k svátku tuhle nádhernou písničku. Tak hrajeme.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

zpět. Xindl X na Blaníku, teď už Olga Lounová a Patříme k sobě. Tuhletu písničku vybrala Martina z Uhlířských Janovic a Martina píše: Miláčku, přeji ti vše nejnej k tvým narozeninám, ať se ti splní vše, co si přeješ. Miluji tě, si největší štěstí, co mě ještě mohlo potkat. To napsala Martina.

0: Na Blaníku skupina Queen. Za 5 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem.
1: Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.
0: Elektrický valčík tu bude už za malou chvíli a těšte se taky na Michala Tučného tam u Nebeských bran. Tak hezký večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
0: A pojďme na elektrický valčík od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. O tuhle písničku si napsal Petr z Tábora. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro taťku. Pár let už je v důchodu. Pracovní nechal na obvodu. Pořád mezi lidmi v jednom kole, teď šéfuje půdě, orá pole, pěstuje vše, co jen může, okurky, rajčata, mrkve, dýně, svoje čísla věrné sází, snad jen velká výhra schází. A tak zdraví, klid a pohodu, ať to roste ve tvém obvodu, přejí Bertíci.

Včera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posledné.

0: proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán. Byl to ten

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nasrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. To každé rodiny, elektrické hodiny.

Basketman John na Blaníku a teď už na vaše přání Michal Tučný tam u Nebeských bran. Napsala Zuzana: zahrajte prosím mému tatínkovi panu Zdeňkovi Zemanovi z Horních Počápel, který nás bohužel před 4 lety navždy opustil a dnes by oslavil své 91. narozeniny. Moc nám chybíš, tatínku, tvůj humor, nakažlivý smích nebo třeba vyprávění o létání, které si tak miloval. Máme tě moc rádi a stále vzpomínáme. Dcera Zuzka, manželka Jaroslava a vnoučátka s rodinami.

0: Na Blaníku Petr Muk. Za 4 minuty bude 9:15. V písničkách na přání do 9:00 ještě Kabáti. A za chvilku Bryan Adams. Pohodový večer s Blaníkem.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už je před námi slibovaný Bryan Adams. Napsala Ivana z Úštěku. Chtěla bych zahrát písničku od Bryana Adamse pro pana Pavla Vondrušku z Ústí nad Labem, který by v červnu oslavil 55. narozeniny a také svátek. Bohužel se oslavy nedožil, s bolestí v srdíčku stále vzpomíná milující přítelkyně Maruška Houdová a známí Ivanka s Jaromírem, ať letí tóny až za ním tam nahoru.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

Na Blaninku vám zpívala Ilona Čáková a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Malá dáma od kabátů, napsala paní Iva z Lukové. Milý Blaníčku, zahrajte prosím k narozeninám písničku pro mou lásku Pepíčka Váchu z Lukové. Milý Pepíčku, k tvým narozeninám ti ze srdce přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, život plný smíchu a dobré nálady. Také ti přeji, aby si měl kolem sebe jenom lidi s dobrým srdcem. Děkuji ti za vše a jsem moc ráda, že jsme spolu. Tvoje Iva. Radio Blaník.

0: litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na 7. schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je LED.

0: Na Blaníku dohrávají Pretenders, za 2,5 minuty bude 9. Za okamžik se podíváme na to, jak bude v noci a zítra, a pak už tu budou další písničky. Těšte se na Sagvana Tofiho. V příští hodině taky Petr Novák.
1: Teď už mi líčidla rozežrala tvář.
0: Nebo Michal Prokop z Framus Five.
2: Ulicí,
0: na Blaníku vám hrajeme hezky česky, a to celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou k 16 až 12 stupňům. Během noci se od severozápadu přechodně zatáhne a místy se objeví déšť. Zítra přes den čekejte sluníčko i mraky, obloha bude polojasná s kupovitou oblačností a výjimečně se mohou objevit taky přehánky. Večer se ale vyjasní, nejvyšší teploty se dostanou ke 20 až 24 stupňům. Na jihu Moravy teploměry ukážou až 27 stupňů. Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
5: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
3: Videa ze studia.
5: Fotky z našich akcí.
3: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
5: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
3: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Za půl minuty bude 9, přejeme krásný čtvrteční večer. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí a stále více lákají i lokality mimo tradiční turistická centra. Víc o tom na Blaníku za chvíli. A teď už pro vás máme Dávej ber, takže vám bude zpívat Sagvan Tofi. Hezký poslech.

0: Mariah Carey na rádiu Blaník. Pohodový večer.
1: Léto s Blaníkem.
2: Léto s Blaníkem.
0: Tak co, už víte, jaké výlety letos v létě absolvujete po naší krásné zemi? Faktem je, že krásy Česka každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a podle ředitele České centrály cestovního ruchu Františka Reismillera stále více lidí míří mimo tradiční turistická centra.
3: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, Centra Černá louka v Ostravě či areálu Sedlec v Kutné hoře.
0: Velké oblibě se v létě těší třeba zábavní park Mirákulum v Milovicích nebo Sky Bridge na Dolní Moravě. Tak ať už vás to letos v létě zavede kamkoliv, pěkně si ty prázdniny užijte.
1: Léto s Blaníkem.
2: Léto s Blaníkem.
0: A teď už další písničky, za chvíli Kristýna a tady už je skupina Turbo.

Amy MacDonald na Blaníku, za 9 minut bude 9:30. Už zítra v Karlových Varech začíná tam jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Dnes v podvečer už na něj přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Letos filmový festival zahájí show 1300 dronů a ještě zajímavost, festivalový červený koberec do velkého sálu hotelu Thermal bude nově širší. Cena vstupenek se proti loňsku nezměnila, jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun a při nákupu akreditace se podstatně sníží. Filmový festival ve Varech uvede od 3. do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků, takže i letos se mají filmoví fandové rozhodně na co těšit. Už zítra to ve Varech celé odstartuje. Rádio Blaník. No a teď už na Blaníku další písničky. Za chvilku Michal Prokop společně s Framus 5, zpěvačka Cher a tady už je Petr Novák. Já?

0: Na Blaníku k vaší večerní pohodě Lucie Bílá. Zanedlouho mi končí platnost mé elektronické dálniční známky, tak pokud jste na tom stejně, možná vás bude zajímat skutečnost, že oficiální e-shop pro nákup dálničních známek přešel na novou adresu. Přechod pod jednotnou státní doménu má podle Radky Nastoupilové z dopravních informačních systémů usnadnit nám řidičům rozpoznání oficiálního webu a chránit nás před nákupem na podvodných stránkách.
1: Přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edalnice.gov.cz v prohlížeči.
0: Původní adresa edalnice.cz zůstává nadále funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. Jen pro vaši informaci, aktuální cena ročního elektronického kupónu je 2570 korun a ani v příštím roce by se dálniční známka neměla navýšit. Tak to je skvělá zpráva.
2: Pohodové České rádio.
0: Za chvíli na Blaníku Leona Machálková, Rednex a tady už jsou Juraja Hýb.

0: Jste s rádiem Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Hezký večer. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně celé léto hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude skoro jasná až polojasná, od severozápadu se přechodně zatáhne a místy se objeví déšť. Nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům. Zítra bude obloha většinou polojasná s kupovitou oblačností a výjimečně se mohou objevit přehánky. Večer se ale vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
2: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
1: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
1: Je nás tu hodně.
2: A díky vám nás tu bude ještě víc.
1: Děkujeme.
3: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
2: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Písničky z lásky.
2: Rádio.

0: O počasí Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Ty nejoblíbenější, které znáte.
3: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
3: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
3: Hezky česky na Blaníku.
4: Rádio Blaník.
5: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Hi Hi a jedu!
1: Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme skoro jasno až polojasno, místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Páteční obloha bude polojasná s kupovitou oblačností, místy může pršet, mohou se objevit přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Blaník.
4: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
3: Blaník je i bezva práce.
4: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 3. července a svátek má Radomír. Narozeniny dnes oslaví například břišní a hrudní chirurg Pavel Pavko. Je mu 86 let, dále herec Oldřich Vlach, tomu je 85 a narozeniny má taky herečka Jana Švandová a té je dnes 79. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám hezky poslouchá.

sama. U sebe nasi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme skoro jasno až polojasno, místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Páteční obloha bude polojasná s kupovitou oblačností, místy může pršet, mohou se objevit přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
3: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
3: Na našem webu radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Krásné ráno, je pátek 3. července. Dnes má svátek Radomír a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 6 večer proběhne v Karlových Varech slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Dnes také proběhne v Mladoboleslavském sboru českých bratří zahájení výstavy Slavné filmové pohádky z Barrandova. Představí originální filmové kostýmy a rekvizity ze slavných českých pohádek, které vznikly v barrandovských studiích. Hasičská světelná fontána při příležitosti Prokopské poutě odstartuje v Příbrami na Hořejší oboře v 9 hodin večer. V Českých Budějovicích začíná 5. ročník hudebního festivalu Heal, potrvá do 5. července. A v areálu u Tyršovy rozhledny v Žamberku startuje hudební festival Orlická brána, pokračuje 4. července. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a levných cigaret.

0: zase žen.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme skoro jasno až polojasno, místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Páteční obloha bude polojasná s kupovitou oblačností, místy může pršet, mohou se objevit přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Které znáte.
3: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
3: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
3: Hezky česky na Blaníku.
2: Ráno.